Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěkná.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

I vysněná dovolená se může změnit v trápení. Lékaři radí nepodcenit očkování. I na to koukneme teď na Vlně krokodýla, kde je s vámi Jarek. Nemoci, které se lidé dříve spojovali hlavně s exotikou, se postupně objevují i tady u nás v Evropě. Třeba horečka, dengue mohou pěkně vás nebo vás může pěkně potrápit. A to i na několik měsíců. Odborníci proto doporučují nepodcenit prevenci. Účinnou ochranou je očkování. Tak poraďte se svým lékařem, vyražte na dovolenou, tu si užijte. Stejně jako tak si užijte i další hity u nás na Krokodýlu.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Bacha na podvodníky, bacha na to, komu svěřujete údaje a třeba ze své banky. Varujeme samozřejmě a policie taktéž. Klienti bank podle údajů České bankovní asociace čelili v prvním čtvrtletí tohoto roku téměř 24 tisícům útoků e-shmejdů, kteří z účtu vylákali výrazně více než loni. Podvodníci se pokusili ukrást přes 4 miliardy korun. Banky však klientům samozřejmě pomohly, nikdy to nevyšlo, ale jsou pojištění, tak bacha, jsou stále agresivnější, nesvěřujte údaje nikomu. Mějte pohodu, dobrou náladu a peníze v bezpečí.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Dávno už vím, že chodím jak tě.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej.

0: kolílí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 97 tisíc korun.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: 5:59 k tomu. Dobré ráno, dobrý den, máme tady pondělí 4. května, začíná nám 19. týden. Ze studia Rádia Krokodýl vám dobré ráno přejí Petra Papančevová.
1: A Tonda Kala, hezké ráno. Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru, víc o ní řekneme za chvilku.
0: Co si dáme po 6. například bude Saša. Benson Boone. A taky si zahrajem No Name. Dnešní počasí bude opravdu velmi teplé. Odpoledne se čeká 24 až 27 stupňů. Jinak bude převládat polojasno nebo oblačno. Oblačnost bude i průsvitná. Co se týče aktuálních teplot, Vyškov hlásí necelých 7 stupňů, Břeclav 14, Brno 14 a Jihlava hlásí stupňů 9. Takže deštníky dneska zatím můžeme nechat doma. Snad ten dešť konečně přijde ve středu.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké pondělí.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru nepřemožení, která...

0: která hráče vtáhne do dramatických událostí 50. let minulého století. Propojuje fyzický prostor s virtuálním světem a je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Boly a Václava Drboly. Zájemci si ji mohou zdarma zahrát v historickém centru Brna nedaleko Petrova a v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku. Český premiér Andrej Babiš se včera v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to poprvé, co se lídři sešli od Babišova prosincového nástupu do čela české vlády. Babiš se s hlavou Ukrajiny naposledy sešel v roce 2019 v Kyjevě. 5 dětí ve věku od 10 do 14 let o víkendu nedaleko hornorakouského Frejštatu utrpělo zranění, když explodoval táborák, u kterého seděli. Pod ohništěm byly výbušniny, které policie označila za relikt ze druhé světové války. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které neztratilo ani bod.
1: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Dobré ráno, jdeme na silnice, začíná Lenka, pojďme se podívat, co se kde děje.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Vlažany a Lipůvkou. Ucpaná je silnice 50 z Bučovic do Brna na obchvatu Slavkova u Brna. A na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 210. a 207. kilometrem. Z Global Assistance pro Rádio Krokodýl Lenka Roštoková.
3: Lenko, děkujeme. Máme tady čerstvou dopravní nehodu na D1 ve směru na Prahu na kilometru 151. Zatím se kolona netvoří, ale s přibývající hodinou asi bude. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 3 minuty po 6. hodině, právě teď. Dobré ráno, dobrý den, začíná nám nový týden, nový pracovní den, ale i ten bude trvat jenom 4 dny. Kdo dneska bude určitě v napětí, to budou školáci, kterým začíná státní část maturit, pokud se nepletu. Matika, angličtina, tak doufám, že to zvládnou tak, jak chtějí, tedy za jedna.
1: Hit za hitem a přitom ani

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Za mistrem přijde podřízený s papírem a říká: pane mistr, tady v tomhle výrobním příkazu máte chybu. Máte tady napsáno včela s F. Mistr se podívá, říká: no máte pravdu. Tam mělo být napsáno ne včela, ale včera.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Pojďme zkontrolovat dnešní den, 4. květen, co se stalo zajímavého. Například 4. května roku 1802 v Habsburské monarchii, a tedy i v Česku, byla zrušena doživotní vojenská služba. V roce 1841 loupežník Babinský byl odsouzen k 20 letům žaláře za 4 loupežné vraždy a 7 loupeží. Trest si odpykal v Brně na Špilberku. A v roce 1945 vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, generál Eisenhower, vydal definitivní rozkaz k postupu amerických vojsk při osvobozování západní a jihozápadní části Československa. Co stojí za zmínku ze světa? Rok 1415, kdy náboženští reformátoři Jan Wyclef a Jan Hus byli na Kostnickém koncilu odsouzeni jako kacíři. Můžeme také mrknout na rok 1904, kdy v hotelu Modland v Manchesteru uzavřeli obchodní partnerství motoristický nadšenec Charles Rolls a talentovaný konstruktér Henry Royce. Vznikla firma Rolls-Royce, jak jinak. V roce 1904 Spojené státy zahájily stavbu Panamského průplavu. A taky třeba můžeme zmínit rok 1910, kdy bylo vytvořeno Královské kanadské námořnictvo. V roce 1979 se Margaret Thatcherová stala první ženou ve funkci předsedy vlády Spojeného království. A vydrželo jí to ale hodně dlouho. Kdo dneska slaví narozeniny? Mám tady například herce Leoše Nohu. Ten dneska slaví narozeniny 58. Co se týče svátků, tak dneska slaví Květoslav, Květoň a také Květoš. Dnes je Mezinárodní den, budete se divit, hvězdných válek. Ano, je to samozřejmě ten film, nebo spíš ta série. No a pozor, dneska OSN připomíná, že je den proti šikaně. Tak doufujeme, že nic takového se už snad nikde neděje. Pranostika? Déšť svatého Floriána je ohňová rána. Tak dneska žádné rány nebudou u nás na Moravě, tady fakt pršet nemá. Pokud cokoliv slavíte, my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Hodin 19 minut tomu, jak máme venku v centru Brna 13,5, ve Vyškově stupňů 7, v Břeclavi 14, v Hrudině taktéž 14, Žďár nad Sázavou hlásí 10 a Jihlava 9 stupňů. Odpoledne to bude ale velmi výrazně připomínat léto. Při polojasné až oblačné obloze má být 24 až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. Dobrovolníci na Brněnsku v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. V Česku přibývá lidí nakažených srabem. Zatímco loni zaznamenali lékaři v prvním čtvrtletí roku 3000 nemocných, letos za stejnou dobu odhalili už přes 4000 případů. V Šanově na Znojemsku se včera odpoledne zřítila část rodinného domu. Uvnitř byl nalezen mrtvý člověk. Policisté příčinu úmrtí zjišťují. K hokejové reprezentaci se zítra na švédské hry, které budou generálkou pro mistrovství světa, nově připojí 7 hráčů. Závěrečný turnaj série Euro Hockey Tour naopak vynechá ze zdravotních důvodů elitní obránce Filip Hronek. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
3: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
4: Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
7: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
8: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Je dobré mít přítele na celý život.
11: Vaše nejvěrnější rádio.
10: Stále s vámi.

0: krokodýl.
1: Minuta a půl a bude půl sedmé a už jenom čtyři dny a bude tady brněnský Majales a máme pro vás něco, co jen tak nikdo nemá. Hrajeme o dva Gold VIP vstupy a k tomu, poslouchejte dobře, vlastní soukromou WC budku Rádia Krokodýl. To bych chtěl vyhrát. No tak klidně, ale musíte něco vymyslet. Co? Tak co jste ochotní podstoupit proto, abyste tuhle výhru získali? Fantazii se meze nekladou, čím šílenější to bude, tím lépe. Jinak pokud to budete vymýšlet, prosím vás pěkně, tak to vymýšlejte tak, abyste to mohli realizovat ještě před Majálesem. Jako vymyslet si něco, co budete dělat na Majálesu, jako pěkný, ale to už je pozdě, musíme to udělat dopředu. Ale hlavně to musíte napsat na studio@krokodil.cz. No a tam také samozřejmě připište telefonní číslo na vás, aby jsme nám mohli brnknout a dát to nějakým způsobem dohromady. Tak držíme palce ve vymýšlení.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Lenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Vlažany a Lipůvkou. Ucpaná je silnice 50 z Bučovic do Brna na obchvatu Slavkova u Brna. A na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 210. a 207. kilometrem.
1: Nehoda je hlášena na jedničce ve směru na Prahu na kilometru 151, tak tam dejte pozor.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: papaly. Kdybychom neměli doma jídlo. Kdyby moje mamka nestihla uvařit jídlo, tak bychom šli do restaurace a my chodíme do čínské restaurace.
1: Kdybychom nestihli uvařit jídlo, tak bychom museli jít do restaurace.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Dali jsme si kvíny tady u nás na Krokodýlu 6 minut a bude 6:45, jak máme venku. Tak co se týče teploty v centru Brna v téhle chvíli 14 stupňů, Břeclav hlásí 13,5, Vyškov necelých 10, Znojmo 10,5 a Žďár nad Sázavou 10 stupňů. Odpoledne bude ale výrazně tepleji. Při polojasné nebo oblačné obloze s průsvitnou oblačností to bude 24 až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. Na zdržení se musí ode dneška připravit řidiči, kteří jezdí Seifertovou ulicí na Lesné. Začíná tam totiž oprava vozovky a proto jsou částečné uzavírky ulic. První etapa omezení potrvá do poloviny června. Dnes v 9 hodin dopoledne proběhne v Kužilově na Hodonínsku otevření venkovského stavení s expozicí horňáckého bydlení a hospodářství na přelomu 19. a 20. století. V 11 hodin bude otevřena stodola s expozicí zemědělských strojů a nástrojů. A ve 13 hodin následuje otevření nového muzea mlynářství a řemesel v obci Vrbovce. Ve Francii je možné vzít si zesnulého partnera. Zákon tam umožňuje takzvaný posmrtný sňatek, ale jen ve výjimečných případech a se souhlasem prezidenta. Pár musí prokázat, že svatbu plánoval ještě před smrtí a že s ní zesnulý souhlasil. Judista Adam Kopecký vybojoval na Grand Slamu v Dušanbe stejně jako loni bronz ve váze do 90 kilo. Na turnajích této kategorie si vyrovnal maximum a vybojoval třetí medaili. Je po přehledu zpráv pěkné ráno.
3: Na zdraví!
4: Vypadáš utrápeně, řediteli?
3: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
4: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
5: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Radio Krokodýl.
4: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hit.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: 12 minut a bude 7 hodin. Dobré ráno.
3: A co řešili brněští strážníci o víkendu, nám řekne jejich mluvčí Václav Kadraba.
4: V uplynulém víkendu řešili strážníci na hlavním nádraží opilého muže, který pokřikoval po kolendoucích a urážel samotnou hlídku. Při lustraci navíc zjistili, že je hledaný republikovými kolegy, protože nenastoupil do vězení. 38-letého muže tak strážníci předali státním policistům. V sobotu krátce popoledni se hlídka z Bystrce zapojila do pátrání po 34-letém muži, který se po hádce s přítelkyní vydal pryč s tím, že si chce ublížit. Díky přesným informacím ho strážníci během několika minut našli bez zranění a předali přivolaným státním policistům. O několik hodin později se pak na linku 156 obrátila žena s žádostí o pomoc. Ta si prý všimla pruhovaného selete, které se nebezpečně pohybovalo u silnici v Medlánkách. Přivolení strážníci malé osamocené divoké prase odchytili a převezli do péče spolupracujícího spolku. To byl stručný přehled případu Městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Pohádku Kubula a Kuba Kubikula nabízí Mahenovo divadlo v 10 hodin. Workshop Hercem na zkoušku uvádí divadlo Radost v 16.30 a hru Mě jsme doma uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
3: Bude 7 hodin, na Krokodýlu jsou připraveny další zprávy. Máje Petra, dobré ráno.
4: Hezké ráno a neděle byla zatím nejteplejším dnem tohoto roku. I o tom budeme mluvit už za chvilku.
3: Po 7 hodině například ale Farben. Robert Mars, Maria Naylor. A taky dáme Krištofa. Život je krásný i na konci světa. Půl minuty a bude 7 hodin.
5: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
3: Jestliže byl včerejšek nejteplejší, tak dnešek to asi s největší pravděpodobností překoná. V centru Brna máme 14 stupňů, Břeclav hlásí taky 14, Vyškov 10 a odpolední teploty budou 24 až 27 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: V brněnských ulicích jezdí Májová šalina, která má speciální polep se vzkazy cestujících pro jejich nejbližší. Dopravní podnik proměnil vůz evidenčním číslem 1905 v pojízdnou galerii. Speciální polep bude na tramvaji až do konce května. Po sobotě, kdy Česko zažilo první letní den, bylo teplo i včera. Neděle se stala zatím nejteplejším dnem roku. Teploty vystoupaly skoro až blízko hranice tropického dne, tedy 30 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo na Plzeňsku a v Polabí. Rekordy padly na 11% stanic, které měří alespoň 30 let. Do Řecka naopak v posledních dnech přišlo neobvykle chladné počasí a v horách na severním předměstí Athén o víkendu na

0: Padl sníh. Podle některých meteorologů země zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. Tenistka Kateřina Siniaková získala na antuce v Madridu 36. deblovou trofej v kariéře. S Američankou Tausendovou ve finále porazili Rusky a ovládli společně třetí turnaj elitní kategorie WTA Tausend v řadě.
1: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Veškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 212. a 207. kilometrem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 150. kilometru boural kamion na bok, projíždí se pouze levým pruhem, kolona má 2 kilometry. Na dálnici D1 z Bratislavy do Brna budete popojíždět mezi 3. a 1. kilometrem. Ucpaná je silnice 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Dlouhá kolona popojíždí na silnici 380 stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. A řidiči se zdrží také na silnici 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Společně s Krokodýlem startujete nový týden, už 19. máme pondělí 4. května. Během chvilky brněnské Hantec, tak buďte s námi, dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Blondýnka se po operaci probere z narkózy a hned se nedočkavě ptá lékaře. Prosím vás, kdy budu moci opět začít se sexem? No, to mě překvapujete. To jste první, která se na to ptá po operaci mandlí.

0: Vojtěch Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut, k tomu Krištof, za námi, před námi hádání brněnského Hantecu, co můžete dneska vyhrát, když to rozlousknete. Mám tady pro vás přihlašovací kód do portálu edisonline.cz na 365 dní na filmy, seriály, co hrdlo ráčí. Telefonní linka připravená 603 103 103. A cože to máte dneska rozlousknout?
2: Ženy gomity, co to znamená? Beru v okně špíca krupicu.
1: Beru v hokně špica krupicu, co to může znamenat? My jsme se zeptali i Brňanů.
3: No, tak velikánský plat. No, že beru v práci hodně peněz.
4: Beru hodně peněz.
5: Beru v práci hodně peněz.
6: Ne. Beru v práci prima peníze.
1: Vypadá to, že všichni jsou jednotní. Radio Krokodýl, dobrý den přeji.
7: Dobrý den.
1: Kdo pak tam?
7: Pavlína.
1: Pavlínko, zdravím. Co vy?
7: Já vás taky.
1: Víte, co říkal Žanek?
7: Ano, beru v práci hodně peněz.
2: Určitě jste uhodli, že to znamenalo, mám v práci dobrý plat.
1: A vy berete v hokně dobro krupicu?
7: Tak já jsem sama na sebe, takže co si vydělám, to mám.
1: Je mi to jasné. A hádáte se sama se sebou, že byste si přidala peníze, nebo že byste chtěla na dovolenou a tak?
7: To asi ne.
1: Vyhrála jste. Přihlašovák je váš, tak vám gratuluju, nezavěšujte a mějte se pěkně, naschranou.
7: Děkuji.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: Ale farme na Krokodýlu 7 hodin 17,5 minuty v centru Brna máme v téhle chvíli už 15 stupňů. Vyškov hásí 11,5, Žďárna s Házavou 11 a Břeclav hásí 14 stupňů. Odpolední teploty budou letní 24 až 27 stupňů. A déšť dneska nečekejme.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. Řidiče v Brně čekají ode dneška další dopravní omezení. Začíná úprava křižovatky u 4. brány výstaviště v Křížkovského ulici. První etapa úplně uzavře spojku mezi Bauerovou a Křížkovského. Zoo Hodonín má nový přírůstek. Narodil se tam sameček přímorožce arabského. Zatím zůstává odděleně se samicí, ale postupně si zvyká na venkovní výběh. Spojené státy dnes začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Oznámil to americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádali země celého světa. Z Íránu už zní, že tento americký krok je možné považovat za porušení podmínek křehkého příměří. K hokejové reprezentaci se zítra na švédské hry, které budou generálkou pro mistrovství světa, nově připojí 7 hráčů. Závěrečný turnaj série Eurohockey Tour naopak vynechá ze zdravotních důvodů elitní obránce Filip Hronek. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
1: Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
3: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
7: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
8: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
9: Ach, jo, to je hrozná práce.
10: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík. Veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz.
11: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
12: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
14: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: Je dobré mít se komu svěřit.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo Málenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Veškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 212. a 207. kilometrem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 150. kilometru boural kamion na bok, projíždí se pouze levým pruhem, kolona má 2 kilometry. Na dálnici D1 z Bratislavy do Brna budete popojíždět mezi 3. a 1. kilometrem. Ucpaná je silnice 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Dlouhá kolona popojíždí na silnici 380 stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. A řidiči se zdrží také na silnici 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích.
1: Pozor taky dejte mezi Bračicemi a Hrušovany poblíž nájezdu na D52, stojí tam porouchané nákladní auto a místo nehody je průjezdné pouze Kyvadlově. D2 na příjezdu do Brna na 0,5 kilometru je v levém pruhu odstavené auto, v místě je silný provoz a počítejte se zdržením v koloně. Tak co bychom chtěli, že? Pondělí po ránu, tak šťastnou cestu a hodně trpělivosti.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
3: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7,5 minuty po půl osmé jdeme za dětmi.
2: A ptáme se jich, proč je tráva zelená.
3: Protože jí takhle vybarvilo sluníčko.
4: Protože to tak sluníčko udělalo a příroda to tak zařídila, nebo Bůh.
5: Kdyby byla barevná jako duha, no tak by bylo málo zelené.
6: Trávička zelená, protože je zbarvená. Trávička zelená, protože je zbarvená.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Bad Dreams. Tady u nás na rádiu Krokodil 4 minuty před 7:45. Venku už máme poměrně teplo. V centru Brna už je 16 stupňů, Vyškov hlásí taky 16, Břeclav 14, Znojmo 13 a Žďár nad Sázavou tam je 11,5 stupně. Odpoledne, kdy bude převládat polojasno nebo oblačno, ale s oblačností i průsvitnou, čekáme teploty 24 až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodil. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. Zaměstnanci dopravního podniku opravují v dílnách v Medlánkách 6 historických tramvají typu T3 a T4. Po dokončení oprav zamíří do Prahy. První pražská tramvaj T3 už jezdí ulicemi Brna. Součástí rekonstrukce vozu jsou totiž i povinné zkušební jízdy. Maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začaly státní maturity, které připravuje státní organizace CERMAT. Letos k ním poprvé půjde 84 249 středoškoláků, tedy asi o 4,2% více než loni. Většina žáků, kteří jdou ke zkoušce prvně, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Radnice v nizozemském hlavním městě Amsterdamu nechala odstranit ze svých reklamních ploch poutače na masné produkty, lety nebo auta se spalovacími motory. Opatření zdůvodňuje klimatickou politikou. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. Přehled zpráv je za námi, pěkné ráno.
3: Já ten krám vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
4: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
3: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
4: Má dovolenou, pane řediteli.
3: Tak to se můžeme jít klouzat.
5: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
6: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
7: Ano, slyšíte správně.
6: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
7: Žádné dlouhé čekání.
6: Profesionální montáž a rychlá realizace.
7: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
6: nebo telefon 724 100 122.
7: Klimatizace Břeclav.
6: Řešení proti letnímu horku.
8: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Více informací najdeš na automotodrombrno.com.
9: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kultura-podhvězdami.cz a dojdi!
10: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
11: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
12: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
13: No vám i tobě. A taky tobě.
14: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Skapadabadu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu,

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Přesně 10 minut schází do 8 hodiny raní. Přejeme vám dobré ráno.
2: Hezké ráno. Baťův kanál je opět odemčen novou plavební komorou Rohatec Sudoměřice. V pátek proplula první loď a oficiálně tak začal její provoz. Splavná trasa se prodloužila o 7 kilometrů, na celkových 60 kilometrů a nově se lodě dostanou až do Hodonína. Přípravy stavby trvaly téměř 25 let. Samotná výstavba začala v roce 2023. Komora za zhruba 400 milionů korun překonává výškový rozdíl mezi kanálem a řekou Moravou. Podle ředitelství vodních cest by letos mohlo po trase proplout přes 100 tisíc lidí.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Clean Rhymes tady u nás na Krokodýlu necelé 2 minuty před 8 hodinou ranní v pondělí 4. května. Květoslav. Květnu, to je hezké, když tak slaví svátek někdo, kdo je s tím jménem a měsícem zpět. Petr nachystala další zprávy, o čem pak?
1: Hezké ráno, na Lesné dnes začíná oprava silnice, podrobnosti o tom už za chvilku.
0: Co si dáme po 8 hodině, například Bon Joviho It's My Life. It's my life. Z těch novějších Taylor Swift Opolite. Yes. A celé nám to zahájí kabáti. Minuta a bude 8 hodin.
2: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
0: Jak to vypadá s počasím, jak to během dne vypadat bude? Už teď tam máme celkem teplo. V Brně máme 16 stupňů, ve Vyškově taky. Břeclav hlásí 14, Znojmo 13 stupňů. Podíváme-li se na Vysočinu, tak v Jihlavě mají v téhle chvíli nějakých 10 stupňů. Jak to bude vypadat během dne? Teploty budou stoupat na letních 24 až 27.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Na zdržení se musí ode dneška připravit řidiči, kteří jezdí Seifertovou ulicí na Lesné. Začíná tam totiž oprava vozovky a proto jsou částečné uzavírky ulic. První etapa omezení potrvá do poloviny června. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka uvedl, že se nebrání postupnému růstu minimální mzdy až na 50% mzdy průměrné. Podle předsedy odborové centrály Josefa Středuly se s její současnou výší po zdanění a odvodech nedá vyžít. Minimální mzdu podle Juchelky pobírá zhruba 170 tisíc zaměstnanců. Vyšetřovatelé tvrdí, že mají důkaz, že jednoho ze strážců prezidenta Spojených států Donalda Trumpa před týdnem na večeři korespondentů Bílého domu postřelil útočník, který se snažil na akci proniknout. Dosud nebylo jasné, jestli člena tajné služby, která chrání prezidenta a vysoké ústavní činitele, omylem během přestřelky nezasáhli jeho kolegové. Bývalý trenér Manchester United Alex Ferguson byl převezen do nemocnice poté, co se mu na Old Trafford před včerejším utkáním anglické fotbalové ligy mezi United a Liverpoolem udělalo špatně. 84-letý kouč, který v roce 2018 podstoupil naléhavou operaci kvůli krvácení do mozku, trénoval United v letech 1986 až 2013 a s týmem získal 13 titulů a dvakrát s ním ovládl Ligu mistrů.
5: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.

0: Radia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Lenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 212. a 207. kilometrem. Na D2 z Bratislavy do Brna budete popojíždět mezi 3. a 1. kilometrem. Ucpané silnice 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Kolona popojíždí na silnici 380 silnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Řidiči se zdrží na silnici 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Doprava v Brně odpovídá ranní špičce, kolony jsou například v křižovatce ulice Zvonařka a Dornych a v Brně na Vinohradech budete popojíždět od Jedovnické až do Žarošické ve směru do Brna. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
1: Lenko, děkujeme. Ve Veselí nad Moravou ve Svatopukově ulici šetří policie střet osobního auta s cyklistou a nehodu máme taky hlášenou na 23 na trase Brno Třebíč před Rosicemi. Tam se srazila dvě osobní auta.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 3 minuty po 8 hodině ranní a přepočítáváme tady peníze. 98 250 korun českých. O tolik budeme za chvilku hrát v naší soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč je Japonsko nejrozvinutější stát? Protože tam nemají blondýnky.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 11 minut, to je čas, kdy uvolňuji telefon 603 103 103. Proč? Protože máme peníze. Máme jich dost.
2: 98 tisíc a čtvrt, neboli 98 tisíc 250 korun.
1: Kdo pak se nám dovolal? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jarka. Dobrý
1: Jarko,
3: den.
1: Zdravíme. Co víkend? Odpočatá?
3: No, odpočatá, no.
1: Jakože nic vás nebolí, záda nebo tak ze zahrady? Nebo...
3: No, tak já už jsem stará baba, takže mě už ty záda bolí, jo, no.
1: Jakože furt.
3: Jo.
1: Možná to zahojí těch 98 250 korun, co máte
3: je
1: pro...
3: Je to možný.
1: Co máte pro nás za tip, který jsme tady ještě?
3: Mám takový tip, když uvaříte vajíčko na tvrdo a chcete ho potom jako rozbít, tak já ho to čuknu o plínku, nakřápnu a pak ho poválím.
1: Já to dělám úplně stejně.
2: A já taky.
1: Tak, jdem si ten zvuk pustit. Jdem si to pustit.
2: No, tak jako zní to reálně.
1: Takový to válení vajíčka, no, proč ne? Co říká arbitr na vaši odpověď? Je nám líto, ale bohužel není to správně.
3: Dobře, děkuju.
1: Mějte se pěkně.
3: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Tak tohle byla Taylor Swift tady u nás na Rádiu Krokodýl 9,5 minuty před půl devátou. V Brně máme 16 stupňů, ve Žďáru nad Sázavou 13 stupňů, ve Vyškově už skoro 17 a dívám se tady podivíně, tam už mají 19 stupňů. Odpoledne to bude připomínat velmi léto. Má být 24 až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. V brněnských ulicích jezdí Májová šalina, která má speciální polep se vzkazy cestující pro jejich nejbližší. Speciální polep bude na tramvaji až do konce května. Po sobotě, kdy Česko zažilo první letní den, bylo teplo i v neděli, která se stala zatím nejteplejším dnem tohoto roku. Teploty vystoupaly blízko hranice tropického dne, tedy 30 stupňů Celsia. Do Řecka v posledních dnech naopak přišlo neobvykle chladné počasí a v horách na severním předměstí Athén o víkendu napadl sníh. Podle některých meteorologů země zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. Tenistka Kateřina Siniaková získala na antuce v Madridu 36. deblovou trofej v kariéře. S Američankou Tausendovou ve finále porazili Rusky a ovládli společně třetí turnaj elitní kategorie WTA Tausend v řadě. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
1: Zdravý krokodýl, zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.
4: Za kolik bereš?
5: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
4: A proč ještě nejezdíš elektricky?
6: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2. Průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3. Plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
12: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
1: Je dobré si pomáhat. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýl. Máme pondělí a už v pátek tady bude brněnský Majálesy s Krokodýlem na brněnském výstavišti. Čenasky, David Korel, Colin, Ben Christovo a spousta dalších českých interpretů. Ta hlavní zahraniční hvězda to budou britští Rudiwindl. A máme pro vás něco opravdu VIP.
1: A VIP u nás znamená velmi ideální posluchači. Hrajeme o 2 Gold VIP vstupy a k tomu něco, co jen tak někdo nemá. A to je vlastní soukromá WC budka Rádia Krokodýl.
0: Co proto musíte udělat? Napište nám na studio@krokodil.cz. Co jste proto schopni udělat? Fantazii se meze nekladou, ale pozor, co slíbíte, to musíte taky splnit. A pište nám to na studio@krokodil.cz a samozřejmě tam taky napište telefonní číslo na vás.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo má Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 212. a 207. kilometrem. Na D2 z Bratislavy do Brna budete popojíždět mezi 3. a 1. kilometrem. Ucpané silnice 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Kolona popojíždí na silnici 380 silnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Řidiči se zdrží na silnici 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Doprava v Brně odpovídá ranní špičce, kolony jsou například v křižovatce ulice Zvonařka a Dornych a v Brně na Vinohradech budete popojíždět od Jedovnické až do Žarošické ve směru do Brna.
0: Dobrou zprávou je, že D1 ve směru od Prahy je vcelku volná, tady nevidím, že by byly hlášeny nějaké dlouhé kolony, ale pozor třeba na D1, kilometr 208 ve směru na Vyškov. 208 na Vyškov stojí porouchané auto, tak tam dejte pozor. A pozor také na trase z Brna na Třebíč před Rosicemi, kde se řeší nehoda 2 osobních aut.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: Jo.
4: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: 6 minut po půl deváté jdeme za dětmi.
3: A ptáme se jich, proč je v zelenině a ovoci hodně vitaminů.
4: Protože jsou zdraví.
5: A kyselí.
6: Protože aby jsme byli zdraví.
7: Protože aby jsme byli úplně celý zdraví a aby jsme měli hodně síly a mohli bychom sekat sekerou.
8: Protože aby jsme byli zdraví a měli jsme hodně síly a vydrželi jsme co nejdýl. Protože vitamíny jsou zdraví a musí tam být.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Krásně jsme se zavlnili na Krokodýlu, to byla Kauma a Lambáda. Za 5 minut bude 8:45, v centru Brna máme 16 stupňů, to samé hlásí Břeclav, Hodonín, Vyškov, ve Žďavu je trochu chladněji, tam je zatím jenom 12,5. Odpolední maxima na jižní Moravě budou 24 až 27.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Hezké ráno. Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru nepřemožení, která hráče vtáhne do dramatických událostí 50. let minulého století. Zájemci si ji mohou zdarma zahrát v historickém centru Brna, nedaleko Petrova. V Česku přibývá lidí nakažených svrabem, zatímco loni zaznamenali lékaři v prvním čtvrtletí roku 3000 nemocných. Letos za stejnou dobu odhalili už přes 4000 případů. Nákaza se přenáší těsným kontaktem nebo kontaminovaným prádlem. Německé dráhy Deutsche Bahn od května zakázaly konzumaci alkoholu na berlínských železničních nádražích Zoo a Ostbahnhof. Od tohoto kroku si slibují zlepšení čistoty a zvýšení pocitu bezpečí pro cestující. Fotbalisté Realu Madrid ve 34. kole španělské ligy zvítězili na hřišti Espanyolu 2-0 a oddálili možné mistrovské oslavy rivalů z Barcelony. 4 kola před koncem vede katalánský klub tabulku s 11-bodovým náskokem na Real. Je po přehledu zpráv pěkné ráno.
3: Na zdraví!
4: Vypadáš utrápeně, řediteli.
3: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
4: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
5: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Giselle. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.

0: Benditon.
1: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
2: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: No je to nejlepší po ránu.

0: a pánové, blbec nakonec.
1: 10 minut před 9 tady máme 3 muže, kteří opravdu nebyli nejostřejší tušky v penále.
2: Víc nám o nich řekne policejní mluvčí David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. Troufalý pokus vyšel, ale jen na chvíli 3 mužům, kteří se pokusili udat do oběhu falešné 100-eurové bankovky. Jeden z nich totiž dlužil peníze svému známému a dluh se rozhodl vyřešit tak, že na internetu zakoupil kopie bankovek určené jako filmové rekvizity. Těmito bankovkami pak společně se svými kumpány zaplatil svému věřiteli. Velmi rychle však vyšlo najevo, že bankovky jsou zcela bezcenné. Odhalení přitom nebylo nějak složité. Všechny bankovky měly shodné sériové číslo, neobsahovaly žádné ochranné prvky a navíc na nich bylo vytištěno upozornění, že se jedná o kopie pro filmové účely. To však příjemce bankovek zjistil až později, ve chvíli, kdy se je pokusil směnit ve směnárně. Kriminalisté tak 3 podezřelé muže, kteří bankovky předali jako pravé, stíhají pro trestné činy podvodu a padělání a pozměnění peněz. Přeji pěkný den a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: To byl policejní mluvčí David Chaloupka.
0: Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Pohádku Kubula a Kuba Kubikula nabízí Mahenovo divadlo v 10 hodin. Workshop Hercem na zkoušku uvádí divadlo Radost v 16.30 a hru Mně jsme doma uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
1: Radio Krokodýl.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
4: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
2: Bude 7 hodin, to ne, 9 hodin, tady jsem si přehlídl na čísle.
5: Jo, už jsem se lekla, že ještě.
2: Ne, už máme 9 hodin, tedy bude 9, máme taky pondělí 4. května a budou zprávy v 9 a ty má Petra, o čem pak?
5: Hezké dopoledne, Azo Hodonín má nový přírůstek, víc o tom už za chvilku.
2: Po 9. budou 90 v 9, John Cicada. Princeta Joya Marky Mark. A taky dáme Hensny. A 9 bude za 15 vteřin.
6: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: V centru Brna máme 16 stupňů, ale dívám se tady na jich od Brna. Podivín, tam už je stupňů 19. Ano, dnešní teploty budou letní 24 až 27.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Řidiče v Brně čekají ode dneška další dopravní omezení. Začíná úprava křižovatky u čtvrté brány výstaviště v Křížkovského ulici. Vznikne tam kruhový objezd, který má zlepšit plynulost dopravy. První etapa potrvá do konce června a úplně uzavře spojku mezi Bauerovou a Křížkovského ulicí.
1: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
5: Zoo Hodonín má nový přírůstek. Narodil se tam sameček přímorožce arabského. Objevují se mu i první růžky. Zatím zůstává odděleně se samicí, ale postupně si zvyká na venkovní výběh. Cesta školním autobusem ve státě Mississippi mohla skončit obrovskou tragédií. Jeho řidička totiž za volantem ztratila vědomí. Skupina 5 žáků ale prokázala chladnou hlavu. Podařilo se jim vozidlo zastavit, podat ženě léky a následně přivolat pomoc. Později se ukázalo, že řidička prodělala astmatický záchvat. Hvězdná americká lyžařka Lindsay Vonnová po pádu při olympijském sjezdu už absolvovala 8 operací levé nohy a jedna ji ještě čeká. Poté, co jí lékaři nohu museli málem amputovat, počítá s dobou zotavení rok a půl. Proto jedna z nejlepších sjezdařek historie zatím není schopna povědět, zda by se mohla k lyžování vrátit.
8: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.

0: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 212. a 207. kilometrem. Na D2 z Bratislavy do Brna budete popojíždět mezi 3. a 1. kilometrem. Řidiči se zdrží také na silnici 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. A na trase z Brna na Třebíč před Rosicemi došlo ke střetu dvou osobních aut. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je hezké, když je květen, že slaví svátek Květoslav, to je pěkně dohromady, tož Květošu, všecko nejlepší. Máme 3 minuty po 9 a vy jste s Krokodýlem a teď 90 v 9, tedy to nejlepší z 90. let, co se týče muziky. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena při hádce k manželovi. Vzala jsem si tě jenom proto, že jsem chtěla naštvat Frantu. A proč si nechtěla naštvat mě?

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Kdokoliv, odkudkoliv si může napsat o hit vašeho života na program zavináčkrokodil.cz. Kdo si napsal dneska? Petr z Bystrce. Ahoj krokodýle, moje vzpomínka na 90. léta, to je jednoznačně písnička od Chumby Bumby, Top Ten Pink. Je to přesně písnička, která mě připomene tyto krásná léta. Díky, Petr z Bystrce.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
1: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Kilian Gate Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
6: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili receptury. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Izomat stavebniny.
12: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
13: Best Beleza.
12: Nádherná zahradní dlažba.
13: Best Bellissima.
12: Dvě úžasné zahradní dlažby.
13: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
12: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
14: Auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Roxeti dozněli. Ty byste asi dali jako hit v jedné sekundě a dáte i tu další písničku. A co se jedná? Pustím první sekundu z jedné písničky. Vaším úkolem je uhodnout buď, kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. A když to uhodnete, vyhrajete. Mám tady pro vás přihlašovací kód do portálu Edison9.cz na 365 dní. Na filmy, seriály, co chcete. Na to můžete koukat. A jakže tedy zní ten hit v jedné sekundě? Přesně takto.
2: 3, 2, 1, go!
1: Pak to pokračuje. Jak? Tak to si samozřejmě pustíme. Víte? Nevíte? Tušíte? Netušíte? 603 103 103, to je telefon sem k nám, který můžete zkoušet. Rádio Krokodýl, dobrý den, děkuju. Naschledanou, počkáme na někoho, kdo vydrží na té telefonní lince 603 103 103. A pokud si jako nejste jistí, jakože se vám třeba jako ani nechce dneska takhle po ránu soutěžit, tak já vám to prozradím právě teď. Pussycat Dolls, J-Ho, tak se jmenuje ta písnička, která byla tím dnešním hitem v jedné sekundě. Hit z roku 2009 a my si ho užíváme právě teď na Krokodýlu. Vám všem hezké dopoledne.

0: Pussycat Dolls nám doznívají na Krokodýl 7 minut po půl desáté. To byl dnešní hit v jedné sekundě, který jste měli uhodnout. My se ale vrátíme s muzikou zase zpátky do 90. let. Do desáté dáme Extreme. Bude i Nana. A klasická diskotéka La Bouche. Be My Lover, to si dáváme dnes v 90. po 9. na Krokodýlu v pondělí 4. května. Hezké dopoledne.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
3: internet. Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
4: Je to tajný.
3: Takže,
4: pohraj jste?
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
3: Hora, Yamaya, taky.
4: Dobrý.
3: Jdeme.
4: Jedu.
3: Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám,
3: sedím,
4: strouhám,
3: flambuju.
4: Hasím.
3: Slejvám.
4: Utírám,
3: solím,
4: pepřím,
3: servíruju.
4: To bude legendární hostina.
3: Elimon Fresh Festival.
4: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
2: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Více informací najdeš na automotodrombrno.com.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na Biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kulturapodhvězdami.cz a dojdi!
9: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
10: Rádio Krokodýl. 90 v 9.

0: It's Real Life na rádiu Krokodýl, poslední 90 po 9 před 10. Těch 10 bude za minutu a půl.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Bariéry jdou stranou. Co se stane, když na jednom jevišti se potkají herci na vozíku a herci chodáci, aniž by měli v ruce jediný řádek scénáře? Odpověď nabídne integrační večer improvizace, který se uskuteční v úterý 5. května od 19 hodin v bezbariérovém divadle Parka v brněnském Králově Poli.
6: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté dáme Justina Biebera. Taky třeba Catherine and Waves. A bude i Pokáč s Pavlem Celtou.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teplota nám stoupá a stoupat ještě bude. Ano, nezastaví se. V Brně máme 19,5, to samé hlásí Břeclav, Hodonín hlásí stupňu 18, Znojmo 15, Vyškov 18,5. Ale odpoledne má být letních 24 až 27 stupňů a pršet dneska nebude.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Pěkné dopoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení, která hráče vtáhne do dramatických událostí 50. let minulého století. Propojuje fyzický prostor s virtuálním světem a je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Zájemci si ji mohou zdarma zahrát v historickém centru Brna nedaleko Petrova. Plicní hypertenzí v Česku trpí asi 1% dospělé populace a často o tom ani neví. Nemoc přitom může způsobit vážné zdravotní problémy a dokonce i smrt. Na první pohled se může projevovat podobně jako astma, špatným dýcháním, únavou a bolestí na hrudi. Později se k příznakům přidávají otoky a promodralé rty nebo konečky prstů, vykašlávání krve a mdloby. Na nebezpečí plicní hypertenze zítra upozorní také řada modřina svícených budov napříč Českou republikou. Německé dráhy Deutsche Bahn od května zakázaly konzumaci alkoholu na berlínských železničních nádražích Zoo a Ostbahnhof. Ty, kteří nebudou zákaz respektovat, nechají ze stanic vykázat. Při opakovaných případech jim zakážou další vstup na obě nádraží. Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku ve čtyřhře. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum.
9: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne, jdeme na silnice, jak to tam vypadá, to nám teď řekne Lenka.
10: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte pomalý provoz a narazové kolony mezi 201. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 z Bratislavy do Brna mezi 3. a 1. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštuková.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.

0: Ještě skok zpátky na silnice na Znojemsku v obci Milíčovice. Tam se v téhle chvíli řeší požár auta. Tak prosím pěkně, dejte pozor. Šťastnou cestu a za chvilku vyrazíme na Majáles.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Rozčiluje se otec. To je hrozný. Pustil jsem tě s tím tvým na projížďku autem a ty jsi v jiném stavu. No taky se divím. Vždyť jsem přitom měla zapnutý bezpečnostní pás.

0: krokodýl.
1: To by nebyl krokodýl, by pro vás neměl něco, co ostatní pro vás nemají, milí krokodýlové. To, že bude v pátek Miles na brněnském výstavišti, to asi víte. Ale my pro vás máme dva Gold VIP vstupy a k tomu vlastní soukromou WC budku Rádia Krokodýl. Klíče budete mít od ní jenom vy, nikdo jiný. Teda pokud to někomu nepošlete ty klíče, to necháme samozřejmě na vás. Abyste vyhráli tuhle exkluzivitku, tenhle balíček, tak musíte vymyslet něco, co nás ohromí, nejenom nás, ale i posluchače při tom provedení. Vymyslete, co jste ochotní pro to udělat, abyste tuhle výhru získali. Napište nám to na studio@krokodil.cz a už moc času nezbývá, abyste to vymysleli, protože zítra to budeme hodnotit a zítra vybereme toho, kdo nám předvede to, co slíbí, ale musí to předvést ještě před Majálesem. Takže své nápady nevztahujte k Majálesu, ale k tomu, co jste ochotní udělat proto, abyste se tam dostali s tou naší exkluzivní cenou. Tak je to na vás. Přemýšlejte, vymýšlejte, držíme palce.
0: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej.
2: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
4: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
8: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
9: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Izomat stavebniny.
12: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
13: Cemix fasáda.
12: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
14: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Jestli pak víte, milí krokodýlové, jaké je nejoblíbenější menu v České republice, respektive to nejprodávanější jídlo z celé České republiky. Tipnete si? No třeba ho dneska vaří v Havana restaurantu. Tak tedy, co je tam za polévku? Gulášová. A potom to nejoblíbenější z celé České republiky, nejprodávanější smažený sýr. I když pozor, tam je to smažený uzený sýr s vařenými bramborami a s tatarskou omáčkou. A za všechno dáte pouze 100 korun českých. Nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Předpokládám, že nejsem sám, kdo vyhlíží mraky, ze kterých by zapršelo. Všichni, kdo se mají třeba úplně pití zahrádku, jako samozřejmě zemědělci a tak dále, ti všichni vyhlíží nějaký ten déšť. Někde jsem zaslechl, že takové sucho, jako je letos, zatím nebylo posledních 60 let. Třeba o víkendu jsme něco dělali na zahradě a dostat se do hlíny nebo do země přes ten stvrdlý beton, to jako fakt není žádná legrace, ale klepu, aby to klaplo, podle meteorologů by snad mělo zapršet. Ve středu odpoledne, ve středu v noci a taky ve čtvrtek během dne by snad mohlo konečně něco spadnout, nějaké ty srážky. Sem tam se můžou možná objevovat i bouřky. Co se týče množství těch srážek, tak na středu je předpokládáno 10 mm, v bouřkách ojedinile až kolem 15 mm. No a na čtvrtek 10, v bouřkách ojedinile až kolem 20 mm. Ať už to přijde, ať je zalito. Takhle suchý trávník jsme neměli, co nepamatuju, co tam bydlíme. Tak prosím vás, těšme se na to, snad fakt konečně zaprší.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
8: Klimatizace od 23 490 korun, včetně montáže, materiálu i dopravy.
9: Ano, slyšíte správně.
8: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě.
9: Žádné dlouhé čekání.
8: Profesionální montáž a rychlá realizace.
9: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
8: nebo telefon 724 100 122.
9: Klimatizace Břeclav.
8: Řešení proti letnímu horku.
10: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
11: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
12: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
1: Radio Krokodýl.
2: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Kultura pod hvězdami míří letos opět do Brna. Muzikály, humor, rodinná pohádka nebo večer plný českých hitů, a to vše pod širým nebem. V červnu a srpnu ožije koupaliště Biotop v Komárově oblíbenými tituly jako Rebelové, 50 odstínů, Lotrando a Zubejda i koncertem Podsta legendám. Kultura pod hvězdami v červnu a srpnu v Brně. Více na kulturapodhvězdami.cz.
4: Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
5: Co dáme po 11. hodině? Dáme Sugar Babes. Maroon 5. A bude i Lucie.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
5: Dnešní počasí připomíná léto. Už to máme skoro 21 stupňů a odpoledne čekejme až 27. Ale déšť, ten dneska nečekejme.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Zaměstnanci brněnského dopravního podniku opravují v ústředních dílnách v Medlánkách 6 historických tramvají typu T3 a T4. Po dokončení oprav zamíří do Prahy. První pražská tramvaj T3 už jezdí ulicemi Brna. Součástí rekonstrukce vozu jsou totiž i povinné zkušební jízdy. Tramvaj musí zvládnout 100 testovacích kilometrů v brněnském provozu. Maturitou z matematiky a angličtiny dnes začaly státní maturity, které připravuje státní organizace CERMAT. Letos k ním poprvé půjde 84 249 středoškoláků, tedy asi o 4,2% více než loni. Většina žáků, kteří jdou ke zkoušce prvně, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo asi 18% takzvaných prvomaturantů. Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli 3 lidé. Úmrtí jsou spojována s hantavirem. Ten se zatím laboratorně potvrdil u jednoho z účastníků plavby. U dalších 5 případů na něj mají lékaři podezření. Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců. Na palubě lodi je zhruba 150 cestujících a přibližně 50členná posádka. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a 2 porážek přesto obsadili na 3. turnaji seriálu Eurohockey Tour 2. místo za suverénním Švédskem, které nestratilo ani bod.
8: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Silnice a Martina, pojďme se podívat, co je nového na silnicích.
9: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 ze Škova do Brna očekávejte pomalý provoz a nárazové kolony kamionů mezi 201. a 196. kilometrem. Osobními auty zastavíte jen místy. Podobná situace je na D2 z Bratislavy do Brna mezi 3. a 1. kilometrem. A kolona v obou směrech je na silnici 430 mezi Holubicemi a Rohlenkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: ráda, jak vás sluníčko spálilo a že by mělo zapršet. No a co po 11. u nás na Krokodýlu, tak třeba Krokodýl Cestovatel, ten dneska vyrazí na sever od Brna, když uhodnete kam, tak něco vyhrajete.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zuzka se zpovídá u faráře. Můj chlapec mě líbal.
3: Na ústa?
2: Ano.
3: Na krk?
2: Ano.
3: Na prsa?
2: Ano.
3: A na bříšku?
2: Ano.
3: A na kolenách?
2: Ano, ale nepřeskakujte.

0: Cestovatel. Když ohodnete, kam vyráží dneska Krokodýl Cestovatel, vyhrajete. Co tady pro vás mám připraveného? Přihlašovací kód do portálu edisonline.cz na 365 dní na filmy, seriály, prosím vás pěkně, na co budete koukat, to necháme jen a pouze na vás. Kamže to tedy dneska vyrážíme? Jak jsem říkal, je to na sever od Brna. Hádáte název jednoho města. Sice není až tak známé, co se týká památek, asi právě vinou blízkosti Brna, i tady můžete navštívit spoustu zajímavých míst. Najdete tady renesanční zámek se stálou expozicí, najdete tady přírodní park Baba, zavítat také můžete do akvaparku, nebo si můžete prohlédnout podzemní štoly a také ulice, pojmenované po Rychlých šípech a dalších postavách z knížek Jaroslava Foglara. Dušínova, Metelková, třeba Tleskačova, dokonce i rozdělovací nebo spojovací. A pokud byste si chtěli užít nějakých kolon, tak každé ráno dlouhá kolona do Brna a každé odpoledne velmi dlouhá kolona z Brna. Třeba hodina navíc? Žádný problém. Vím to z vlastní zkušenosti. Tak které to místo mám na mysli? Kdo ví, volá Krokodýla 600 300 303. Rádio Krokodýl, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Magda.
0: Dobrý den, Magdi. Odkud pak nám voláte?
1: Brno.
0: Brno. A to město, které mám na mysli?
1: Kuřim.
0: Podle čeho jste to poznala?
1: Podle toho parku, Baba. Jsme tam byli na procházce.
0: A hezký?
1: Jo, jako moc pěkný, no, příjemný.
0: Takže tip i pro ostatní. Tak jo, vyhrála jste, je to vaše, gratuluju, mějte se hezky.
1: Díky.
0: Naschrnou.
2: Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
3: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
2: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Zdraví krokodýl. Přesně o 11:30 otázka na zástupce zdravotnického zařízení Viaselve, pana Michala Strnada. Nabízíte ve Viaselve také skupinová zdravotní a funkční cvičení?
1: Ano, ve Viaselve nabízíme skupinová zdravotní a funkční cvičení v menších skupinkách maximálně do 9 lidí. Důraz klademe na správné provedení cviku z hlediska fyziologie a také na individuální přístup ke každému klientovi. Navíc máme jogu a pilates pro ženy, funkční trénink pro muže a ženy a také taoistickou jogu určenou pro všechny. Cvičení je koncipované jako ucelený cyklus 10 lekcí za dostupnou cenu, aby bylo pro klienty dlouhodobě udržitelné a přínosné pro zdraví.
0: Říká pan Michal Strnad ze zdravotnického zařízení Viaselve. Děkujem.
2: Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viaselve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viaselve Masarykova 25 Brno www.viaselve.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 hodin a 37 minut k tomu, to je čas a chvíle, kdy tady u nás na Krokodýlu hrajeme o peníze. V naší soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky se nám tam zatím nashromáždilo 98 300 korun. A teď jsem uvolnil telefonní linku 603 103 103. Zkuste zavolat, prozradit ten zvuk, který tady máme a ty peníze vyhrát. Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, Tibor.
1: Dobrý den, Tibore. Jaký byl víkend? Jste odpočatý?
2: Ano, odpočatý.
1: Je, jakože tělo nebolí, hlava ne, játra ne, všechno v pohodě.
2: Ano, všechno v pohodě.
1: Co máte pro nás za tip, který jsme tady ještě neměli?
2: No já si myslím, že možná je to zapínání, vypínání propisky.
1: Chápu, rozumím naprosto. Přesně, jdem zapnout, vypnout propisku, podle vás to zní takhle. Co říká arbitr na vaši odpověď? Tibor, milí to, ale není to správně. Chce to vymyslet něco jiného, mějte se moc hezky.
2: Děkuju.
1: Naschrnou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
0: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Míchou, Kristinou Danielovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
4: Haló, jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžeme rozsvítit?
5: Je to tajný.
4: Takže,
5: pohraj jste. Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
7: Hora, jama, já, taky.
4: Dobrý.
6: Jdeme.
7: Jedu.
6: Hořák, zapínám, krájím.
8: Šlehám, sedím.
6: Strouhám.
8: Flambuju.
4: Hasím.
6: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
4: Servíruju.
6: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
0: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Více informací najdeš na automotodrombrno.com.
10: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kultura-podhvězdami.cz a dojdi!
11: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
13: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
8: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit za hitem. Radio Krokodýl. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

0: hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.
1: Penso con sueño para

0: Gypsy King Savolare na Krokodýlu před 12. Co dáme po 12. Demi Lovato. Bude i Aqua. A třeba i Slza. Poledne bude za 3/4 minuty.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna už máme skoro 23 stupňů, 23 mají v Břeclavi, v Hodoníně 21,5. Ve Žďáru nad Sázavou mají skoro 20, odpoledne 24 až 27 a dneska bez deště.
2: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné pondělí.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Letošní 21. ročník brněnského Majálesu bude nezapomenutelný. Oslava nejen studentského života vyvrcholí tento pátek 8. května na výstavišti. Návštěvníci se mohou těšit na opravdu nabitý program s vycházejícími hvězdami i legendami hudební scény. Ochraně lesů před požáry se má věnovat nová pracovní skupina. Ministr životního prostředí Igor Červený ji plánuje vytvořit v blízké době s odborníků na lesnictví, ochranu životního prostředí a složek integrovaného záchranného systému. Měla by se mimo jiné zabývat množstvím starého suchého dřeva, které může požáry zhoršovat. Iránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu. Irán podle všeho reaguje na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA ode dneška začnou doprovázet lodě uvízlé v Perském zálivu přes Hormuzský průliv, aby zajistili bezpečný obchod v oblasti. Hvězdný útočník David Pastrňák připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Šampionát začne 15. května.
2: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré poledne, jdeme na silnice, stále se zdržíte na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova. Není to, jako dejme tomu, na 20 minut, ale hlavně kamiony v pravém jízdním pruhu. Vidím tady ještě před Slatinou, že už se začíná tvořit jejich kolona. D2 ve směru k Brnu taky není zas tak úplně průjezdná, volně a jednoduše, tak prosím pěkně dejte na tyhle místa, nebo na tahle ta místa. Pozor. Pozor taky ulice Vídeňská se sjezdem z D1 ve směru z centra, stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Jeďte tam tudy opatrně.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Začal nám Máj lásky čas a to by nebyl krokodýl, aby k tomu něco neměl.
1: Ano, celý týden jsme rozdávali kytice prvomájové. No a máme tady taky soutěž o luxusní šperk, který nadělíme taky dneska odpoledne. Za 20 tisíc jsou to naušnice, tak se podíváme na vaše originální vzkazy a vyznání.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Minulý měsíc jsem měl velké dilema. Jestli se mám rozvést a vzít si mladou devatenáctku. No a co ti v tom zabránilo? Manželka.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Cizí zeď, krokodýl, tohle vaše rádio. My jdeme za našimi nejmenšími posluchači.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A teď už šupky dubky do školky v Řečkovicích. Dneska se ptáme, proč chodí chlapi do hospody.
2: Oni mají žížu a pak jak všechno propijou, tak už nebudou mít co pít.
3: Oni tam doopravdy jen jdou a řeknou, kolik je tam těch chlapů, tak si vezmu pivo, protože kdybyste ho museli kupovat, tak by to stálo, takže musíš, ale tam si jen to řekneš a zaplatíš jen tak málo.
4: Aby si odpočli od manželky.
0: Proč chodí chlapi do hospody? Na to jsme se ptali našich zlatíček, krokodila ve školce v Řečkovicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
5: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-Flora.cz.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tohle je Pink na Krokodýlu a my jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Tak jaký jste si užili víkend, krokodýláci? My víme, jaký ho měla městská policie. Právě teď na telefoně lince jich mluvčí je Václav Kadraba.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. V uplynulém víkendu řešili strážníci na hlavním nádraží opilého muže, který pokřikoval po kolendoucích a urážel samotnou hlídku. Při lustraci navíc zjistili, že je hledaný republikovými kolegy, protože nenastoupil do vězení. 38-letého muže tak strážníci předali státním policistům. V sobotu krátce popoledni se hlídka z Bystrce zapojila do pátrání po 34-letém muži, který se po hádce s přítelkyní vydal pryč s tím, že si chce ublížit. Díky přesným informacím ho strážníci během několika minut našli bez zranění a předali přivolaným státním policistům. O několik hodin později se pak na linku 156 obrátila žena s žádostí o pomoc. Ta si prý všimla pruhovaného selete, které se nebezpečně pohybovalo u silnici v Medlánkách. Přivolení strážníci malé osamocené divoké prase odchytili a převesli do péče spolupracujícího spolku. To byl stručný přehled případu městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: Moc děkujeme, takový byl víkend z pohledu městské policie Brno.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp. 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
4: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
5: Ano, slyšíte správně.
4: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě.
5: Žádné dlouhé čekání.
4: Profesionální montáž a rychlá realizace.
5: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
4: nebo telefon 724 100 122.
5: Klimatizace Břeclav.
4: Řešení proti letnímu horku.
6: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
7: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2, průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3, plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buzinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
7: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: 13. hodinka už klepe na dveře a s ní taky Míša Kupská. Budou čerstvé zprávy, tak ti zdravíme.
1: Zdravím a přeji pěkné odpoledne. Soud potvrdil pokutu pro veletrhy Brno. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické

0: Rajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajskereality.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: I zítra čekáme na jižní Moravě polojasno. Teploty budou kolem 26 stupňů Celsia.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 200 000 korun, kterou v minulém roce vyměřil městské společnosti Veletrhy Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Důvodem pro uložení pokuty bylo zadání zakázky mimo zadávací řízení. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se znovu připravují vrtulníky. Na pomoc přiletí i dva ze Slovenska. Ministr životního prostředí Igor Červený odmítl spekulovat o lidském zavinění požáru. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes na setkání s vrcholnými představiteli řady evropských zemí uvedl, že se jakýchkoliv mírových jednání musí účastnit i Evropa. Současně uvedl, že Ukrajina potřebuje další vojenskou pomoc, aby se mohla bránit ruské agresi. Italský jezdec Andrea Kimi Antonelli věnoval včerejší vítězství ve velké ceně Miami Formule 1 zesnulému krajanovi Alexi Zanardimu, bývalého závodníka a úspěšného paralympionika, který zemřel minulý týden ve věku 59 let, označil za dobrého přítele.
4: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pozor, krokodýláci, máme tady dopravní komplikaci. Požár nákladního vozu na dálnici, která je uzavřená D1. Je to směr Praha, 118,5 km, hoří tam nákladák. Vytvořila se 2-kilometrová kolona, opakuji, D1, směr Praha, 118 km.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka Wiener s vámi za mikrofonem, už máte naši apku.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co děláš? Kopu hrob pro moji zlatou rybičku. A proč tak velkej? No, ona je v tvém kocourovi.

0: Krokodýl. Je to tak, krokodýláci, tento týden 8. května se potkáme na brněnském výstavišti. Oslavíme 32. narozeniny krokodýla. No a těšte se na hvězdy jako činesky David Kolar, Ben Kristoval, Jiří Korn, ale taky hlavní třeba zahraniční DJ zvězda Rudimental. Vstupenky na brnomajal.cz, no a pozor, my soutěžíme taky o 2 gold VIP vstupy, no a k tomu s vlastní soukromou WC budku. Co pro to udělat? Napište nám na studio@krokodil.cz. Co všechno jste ochotní pro výhru podstoupit? Čím bláznivější nápad, tím lepší. No a pozor, co slíbíte, to budete muset splnit. Pište na studio@krokodil.cz.
1: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
4: Ne, je to tajný.
3: Takže, pohraj jste.
4: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
6: Hora, já Maja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
6: Jedu.
5: Hořák,
4: zapínám, krájím.
5: Šlehám, sedím.
4: Strouhám.
5: Flambuju.
3: Hasím.
4: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
3: Servíruju.
4: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
9: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se 4letou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
10: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
13: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Dyton.
14: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
15: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Duke Dumont na Krokodýlo. No a my si zasoutěžíme taky o velké peníze tady u nás na Krokodýlo ještě v této hodině. Budeme hádat tajemný zvuk Rádia Krokodýlo.

0: Becky G. Shore, jedna sprcha. Co takhle, kdybychom si dali sprchu z peněz? Mám pro vás 98 tisíc korun.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Tohle on, tajemný zvuk rádia Krokodýl, zní takto. Ptáme se, co to je. Můžete volat studio 603 103 103. Jednomu z vás dáme šanci tipnout si a vyhrát balík peněz. Tady je Krokodýl, halo, kdo tam?
2: Josef.
0: Pepo, zdravíme, kam pak, kde ladíš?
2: No, v Králově Poli.
0: Zdravíme do Krpole, tipuj, hádej, co to je?
2: Defibrilátor.
0: Defibrilátor, jo, použití.
2: Ano.
0: To tady ještě nebylo. Tak je to ono, nebo ne? Ani ten defibrilátor to není, představ si.
2: Tak smůla.
0: Zdravíme.
2: Poprvé jsem se po týdnu zavolal.
0: No.
2: Mám smůlu, dobře.
0: Nevadí, navyšeme bank, budeme si lámat dál hlavu, co to může být. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej. Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Více informací najdeš na automotodrombrno.com. S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
3: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz. Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Tohle jsou Cranberries. 14. hodina už se blíží taky brněnský majále s rádiem Krokodil, kde oslavíme 32. narozeniny, i na to se podíváme a Míša Kupská tam bude taky, že jo?
1: Jasně, už se těším.
0: My se taky těšíme, co si dáme do zpráv.
1: Správci brněnské zeleně chrání stromy před suchem. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodil.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Komedii o vážných věcech Ocelové Magnolie nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. A komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Půjč 14. Klingende,

0: Partner pohodového počasí Lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Jsou tu zprávy, vítejte.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Na převažující sucho reagují i správci brněnské městské zeleně. Keřeči trávníky zavlažují už od února, včetně víkendů. Zvýšenou péči věnují v těchto dnech také stromům. Aby se voda dostala až ke kořenům, používají zálivku hloubkovou injektáží. Tu dostali například stromy v brněnské Křenové ulici. Aleš Svoboda, záložní astronaut Evropské kosmické agentury a bojový pilot armády České republiky, úspěšně dokončil třetí a závěrečnou fázi základního astronautského výcviku v Evropském středisku astronautů v Kolíně nad Rýnem. Česká republika zároveň jedná o dalších krocích směřujících k realizaci národní mise v příštím roce. Ruská federální služba pro ochranu ústavních činitelů v posledních měsících výrazně zpřísnila ostrahu prezidenta Vladimira Putina vzhledem k tomu, že panují obavy z možného puče nebo atentátu provedeného s nasazením dronu. Vedení extraligového Brna představilo 10 nových tváří pro příští sezonu. Řada hokejistů v Kometě již působila. Na jih Moravy přichází také slovenský brankář Eugen Rabčan.
0: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Jsme na silnici a víme, jak to jezdí. Jakub je v terénu.
4: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Uzavřená zůstává D1 od Brna do Prahy mezi exity 119 a 112 po požáru auta. Kolona před odklonem na Velký Beranov má téměř 5 kilometrů. Mezi Brnem a Prahou pozor ještě na 149,5 kilometru, kde je zavřený odstavný pruh kvůli vyprošťování nákladňáků. Doprava tam zpomaluje. A na cestě z Vykova na Brno zpomaluje pravý pruh mezi 212 a 196 kilometrem. V Brně se bouralo na Žarošické ulici před Jedovnickou. Tvoří se tam kratší kolona. A omezený provoz je také na Porgesově ulici směrem na Husovice za Královopolským tunelem. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kup Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pavlík nese plný ruksak jablek a maminka se ptá, odkud je máš? Od souseda. A on o tom ví? No jak by ne, vždyť mě honil.

žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Blíží se Den matek, a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
1: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
0: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

Na Krokodýl No Mercy, Where Do You Go? Doufám, že se máte dobře po víkendu. Jsme vaše rádio. Rádio, které vás dostane taky na brněnský Majálesa. Máme něco extra pro vás i o tom za malou chvíli. Tady u nás na Krokodýlu.

0: trošku makareny na krokodýlo. My pro vás chystáme něco extra.
1: Den matek na rádiu Krokodýl.
0: Máme pro vás úžasné, nádherné kytice z Carmen Flora v Králově Poli. A je to jasné. V neděli máme den matek, den maminek. Tak krokodýláci, pište nám vzkazy pro vaše maminky na studio@krokodil.cz. My tento týden budeme odměňovat právě vaše maminky. Tak nám dejte vědět, krokodýláci, a udělejte radost.
1: Byli u našich prvních krůčků. Byli nám vždy oporou. Díky, mami.
2: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
4: Ano, slyšíte správně.
3: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
4: Žádné dlouhé čekání.
3: Profesionální montáž a rychlá realizace.
4: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
3: nebo telefon 724 100 122.
4: Klimatizace Břeclav.
3: Řešení proti letnímu horku.
5: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
6: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Jarontovou, Robertem Míchou, Kristinou Danihelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
7: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
8: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
11: Mějte krokodýla v kase každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Tak rokodílo Sweetbox ve 3 hodiny odpoledne při pondělku. Míša Kupská sleduje čerstvé zprávy. Co se dozvíme?
1: Ano, pěkné odpoledne. EET se zřejmě od ledna vrátí. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Bariéry jdou stranou. Co se stane, když na jednom jevišti se potkají herci na vozíku a herci chodáci, aniž by měli v ruce jediný řádek scénáře? Odpověď nabídne integrační večer improvizace, který se uskuteční v úterý 5. května od 19 hodin v bezbariérovém divadle Parka v brněnském Králově Poli. Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. hodině Miley Cyrus. Budeme si zpívat překladu Cestou necestou, Vajaž Vajaž. A s Xindlem X vyrazíme na chatu.
5: Má chata můj hrát.
0: Tak co, užili jste si víkend třeba na chatě? Je tady 15. hodina.
6: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes tam máme polojasnou oblohu. Zítra čekejte zataženo, teploty kolem 24 stupňů.

0: poslední měsíc se hepatitidou typu A nakazilo dalších 60 lidí. Oproti předchozím měsícům je to méně. Od začátku roku evidují hygienici v kraji 335 případů, což je téměř třetina případů z celého Česka. Hygienici stále apelují na dodržování preventivních opatření, především na řádné mytí rukou před jídlem. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení dnes schválila vláda. Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava DPH. Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Christian Reichel z Mannheimu. V nominaci na švédské hry nahradí zraněného Jaroslava Chmelaře. Útočník New York Rangers by ale neměl chybět v závěrečné nominaci na šampionát ve Švýcarsku.
1: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
4: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Porgesově ulici směrem do Husovic za mostem Svitava. Zdrží se kolem 15 minut v téměř kilometrové koloně a ucpává se proto i Svatopluková směrem od Židenic. Na dálnici D1 mezi Brnem a Prahou pozor na 149,5 kilometru, kde zůstává uzavřený odstavný pruh kvůli vyprošťování nákladňáku. Pomalu se tam jede v úseku 2 kilometrů. Dále na 119. kilometru do Prahy na D1 stojí v pravém pruhu auto po požáru. Zdržíte se tam pár minut. Ucpaná ale zůstává původní objízdná trasa přes Velký Beranov do Jihlavy. A silný provoz čekejte z Vyškova na Brno na D1 v úseku mezi Rousínovem a exitem 196. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč si blondýnka v kině sedá do první řady? No, protože chce vidět film jako první.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl.
1: Je to tak, krokodýlánci, tento týden 8. května se potkáme na brněnském výstavišti. Oslavíme 32. narozeniny krokodýla. No a těšte se na hvězdy jako činasky David Koller, Ben Kristoval, Jiří Korn, ale taky hlavní třeba zahraniční DJ zvězda Rudimental. Vstupenky na brnomajal.cz, no a pozor, my soutěžíme taky o 2 Gold VIP vstupy, no a k tomu s vlastní soukromou WC budkou. Co pro to udělat? Napište nám na studio@krokodil.cz. Co všechno jste ochotní pro výhru podstoupit? Čím bláznivější nápad, tím lepší. No a pozor, co slíbíte, to budete muset splnit. Pište na studio@krokodil.cz.
0: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1 – topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2 – průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3 – plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1 – rekonstrukce s buzinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka – vaše rekonstrukční banka.
7: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
8: Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
9: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Více informací najdeš na automotodrombrno.com.
10: Izomat stavebniny.
11: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
12: Best Beleza.
11: Nádherná zahradní dlažba.
12: Best Bellissima.
11: Dvě úžasné zahradní dlažby.
12: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

Vidíte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Tak jaký jste si užili víkend, krokodýláci? My víme, jaký ho měla městská policie. Právě teď na telefoně lince jich mluvčí je Václav Kadraba.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. V uplynulém víkendu řešili strážníci na hlavním nádraží opilého muže, který pokřikoval po kolendoucích a urážel samotnou hlídku. Při lustraci navíc zjistili, že je hledaný republikovými kolegy, protože nenastoupil do vězení. 38-letého muže tak strážníci předali státním policistům. V sobotu krátce popoledni se hlídka z Bystrce zapojila do pátrání po 34-letém muži, který se po hádce s přítelkyní vydal pryč s tím, že si chce ublížit. Díky přesným informacím ho strážníci během několika minut našli bez zranění a předali přivolaným státním policistům. O několik hodin později se pak na linku 156 obrátila žena s žádostí o pomoc. Ta si prý všimla pruhovaného selete, které se nebezpečně pohybovalo u silnice v Medlánkách. Přivolení strážníci malé osamocené divoké prase odchytili a převezli do péče spolupracujícího spolku. To byl stručný přehled případu městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Moc děkujeme, takový byl víkend z pohledu městské policie Brno.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Haló? Jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže,
6: pohraj jste.
5: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora,
6: Jamaja, taky.
5: Dobrý.
6: Jdeme.
5: Jedu.
6: Hořák, zapínám, krájím.
5: Šlehám,
6: sedím,
5: strouhám,
6: flambuju.
5: Hasím.
6: Slejvám, utírám, solím, pepřím.
5: Servíruju.
6: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: První probuzení na moři?
12: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
13: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Dobrý den, jak se máte v pondělí? Už vám pomaličku padla?
1: No nám ne. Ne.
0: Určitě ne, už se ozývá Míša, to znamená další zprávy, tady krokodýl.
1: Ano, ano, pěkné odpoledne. Česká správa sociálního zabezpečení v Brně se slučuje, více ve zprávách.
0: Ano, je to tak a zprávy přijdou za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Kultura pod hvězdami míří letos opět do Brna. Muzikály, humor, rodinná pohádka nebo večer plný českých hitů, a to vše pod širým nebem. V červnu a srpnu ožije koupaliště Biotop v Komárově oblíbenými tituly jako Rebelové, 50 odstínů, Lotrando a Zubejda i koncertem Pod ta legendám. Kultura pod hvězdami v červnu a srpnu v Brně. Více na kulturapodhvězdami.cz.
2: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hrajeme a budeme hrát, a už jsme taky namíchali, tak Daya Insomnia. A taky opus, že live je to teprve live. A budete tančit s Adamem Ďuricou. Tančíte s krokodýlem a za půl minuty bude 16.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Venku letně, vidíte, a jaké bude po pondělku zítřejší úterý, no pořád příjemné teploty, ale trošku se nám přece jenom zatáhne. Teď se dívám na ty nejaktuálnější informace pro zítřejší den a právě teď výjíždí a říkají, že zítra už bude zataženo, večer ale méně oblačnosti, teploty ráno 12, odpoledne zase až letních 25.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz

0: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Obviněn byl Pavel Blažek, Radomír Daňhel a Karim Tic. Dopustili se podle nich trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Premiér Andrej Babiš považuje dnešní rozhodnutí Městského soudu v Praze nad europoslankyní Janou Nagyovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Dnešní nepravomocně uložená tříletá podmínka a peněžitý trest 500 tisíc korun pro Nagyovou jsou podle něj výsledkem nezákonného postupu Senátu Vrchního soudu v Praze, který podle něj ohnul soudní proces. Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku ve čtyřhře. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum.
1: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Co pondělní odpolední silnice a je toho skutečně dost, viď, Kubo?
4: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dopravní nehoda momentálně překáží v Brně na Provazníkově ulici směrem na Husovice za mostem Svitava. Očekávejte tam velké komplikace a zdržení například v kilometrové koloně směrem od Vinohrad a také na Svatopukově ulici už od Židenic. Kolony jsou obousměrně na ulici Zvonařka poblíž Dornichu. Zdržíte se také v centru Brna, konkrétně na Kolišti u Moravského náměstí. Na dálnici D1 počítejte s přerušovanými kolonami na cestě z Vyškova na Brno od Rousínova po exit 196 kvůli omezení. A dále na cestě od Brna do Prahy dejte pozor na 149. kilometru, kde je částečně omezený provoz kvůli vyprošťování auta. A dále na Prahu na 119. kilometru se projíždí s omezením po požáru vozidla, zdržíte se momentálně v kilometrové koloně. Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezké odpoledne, 3 minutky po 16. vám přeje Krokodýl právě teď a jestli jste v okně, tak zvlášť poslouchejte, protože budeme hantýrovat. Žany, co jsi vygumal?
1: Zdar jak svině z krok sníkalo, osci. Ženy gomete, co to znamená, beru v okně špica krupicu.
0: Tak já doufám, že jste neměli špica mléčno krupicu k obědu. My už chystáme hit za hitem a už to tam sázíme. No a velká pohodička, máme krásný jarně letní den a jste s Krokodýlem. Tak fajn poslech vám přeje Krokodýl a Zbyněk Loutky. Dobré odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Farář zpovídá mladou dívku. A jiné hříchy už nemáte, milé dítě? Dívka nesměle. No snad už jen, že se každé ráno prohlížím v zrcadle, že jsem hezká. Farář má v neruku a říká, ale to není hřích, milé dítě, to je oční vada.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Krásné odpoledne přeje Krokodýl. Vlastně krok sna. A my jsme si teď zapápali a jdeme šprechčit, meldovat a hantýrovat.
1: Brněnské hantec na rádiu Krokodýl.
0: Žany, zdar jak svině, perto do nás.
2: Zdar jak svině z krok sníkalo, osci. Ženego, mete, co to znamená? Beru v okně špíca krupicu.
0: Myslím, že bychom mohli goma, co? Co vy na to ve štatlu?
3: No, řek, velikánský plat. No, že beru v práci hodně peněz.
4: Beru hodně peněz.
5: Beru v práci hodně peněz.
6: Beru v práci prima peníze.
0: No, jak jde o peníze, tak celkem brňáci gomo. No, ale tak pojďme to říct, jak je to zichr, teda pro zichr, Žany.
2: Určitě jste uhodli, že to znamenalo, mám v práci dobrý plat. Mějte se betrně.
0: Díkec, no prostě kemo vole, jaký bereš váčku lové.
1: Brněnské hantec na rádiu Krokodýl. Blíží se den matek a tak vysílání rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
7: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
1: Rádio Krokodýl. Svině Kloucký.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Izomat stavebniny.
10: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
11: Cemix fasáda.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
12: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
13: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis www.jene.cz.
15: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Je dobré mít parťáka při práci.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dobré odpoledne, přeje Krokodýl. Jsme vaše rádio a vyžíváme se v tom, že vám můžeme výživně a naživo a live a prostě živě, ale taky zdravě.
1: Zdravý Krokodýl.
0: Ano, my máme dnes ve studiu zástupce zdravotnického zařízení Viara Salve, pana Milana Michala Strnada. No a mě napadlo se ho zeptat, nabízíte ve Viara Salve také skupinová zdravotní a funkční cvičení?
2: Ano, ve Viara Salve nabízíme skupinová zdravotní a funkční cvičení v menších skupinkách maximálně do 9 lidí. Důraz klademe na správné provedení cviku z hlediska fyziologie a také na individuální přístup ke každému klientovi. Navíc máme jogu a pilates pro ženy, funkční trénink pro muže a ženy a také taoistickou jogu určenou pro všechny. Cvičení je koncipované jako ucelený cyklus 10 lekcí za dostupnou cenu, aby bylo pro klienty dlouhodobě udržitelné a přínosné pro zdraví.
1: Zdravý krokodýl, zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.

0: No být VIP, to je nuda, ale být Gold VIP, to už stojí za to. Tady Krokodýl.
1: Brněnský majáles s rádiem Krokodýl.
0: Máme 32. narozky, budeme je slavit na majálesu 2026. Už se to počítá jenom na dny. Startujeme opravdu za chvíli na brněnském výstavišti. Bude to parádní majáles. Neskutečné hudební obsazení, takové brněnské Colors, mimochodem Činasky, David Koller, Ben Kristová, Jiří Korn, taky Martina Partlova, Horký, že slíže, mohl bych pokračovat, Rudimental, zahraniční hvězda, ale hlavně teď to Gold VIP. Máme pro vás dva super Gold VIP vstupy a k ním ještě něco vykoumal Krokodýl. Soukromou WC budku rádia Krokodýl. Krásnou, čistou, napucovanou se hodí na majálesu. Všichni jsme majálesy zažili. Co pro to musíte udělat? Napište nám na studio@krokodil.cz, co všechno jste ochotní pro výhru podstoupit. Čím víc crazy, ulítlý, cringe to bude, tak tím lépe. Pište opravdu, co všechno budete dělat někde na ulicích Brna nebo kdekoliv, a to posílejte na studio@krokodil.cz. A teď pozor, být Gold VIP stojí za to, ale co slíbíte, to pak budete muset opravdu splnit.
1: Oslavte s námi 32. narozeniny rádia Krokodýl na brněnském majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na Biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kulturapodhvězdami.cz a dojdi!
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
7: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
8: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Váš pondělní odpolední krokodýl. Hezký den a báječný poslech. It's raining, man. Jerry Halliwell na rádiu Krokodýla. To mě podrž. V květnu je potřeba chránit stromy před suchem. Budeme o tom mluvit ve zprávách. Je to tak, Míšo? Jsem s tím.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Správci brněnské zeleně chrání stromy před suchem. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno 19 hodin. Komedii o vážných věcech Ocelové magnolie nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. A komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin. Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Máme největší hudební výběr a takhle hraje Krokodýl David Guetta, Club Can't Handle Me. Maroon 5, This Love. A dáme si magický houbičky.
4: Už je to nejmín 200 let.
0: Ano, kabáti, a hlavně taky čas za minutu bude pět. Tady Krokodýl, chystáme hit za hitem.
5: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jak bude pokračovat zítřejší den, co se týče počasí po dnešku? Zítra přece jenom zataženo, večer ale méně oblačnosti a teploty. Opět jako dnes, no ráno 12, odpoledne až 25 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na převažující sucho reagují i správci brněnské městské zeleně. Keře či trávníky zavlažují už od února, včetně víkendů. Zvýšenou péči věnují v těchto dnech také stromům. Aby se voda dostala až ke kořenům, používají zálivku hloubkovou injektáží. Tu dostali například stromy v brněnské Křenové ulici. Aleš Svoboda, záložní astronaut Evropské kosmické agentury a bojový pilot armády České republiky, úspěšně dokončil třetí a závěrečnou fázi základního astronautského výcviku v Evropském středisku astronautů v Kolíně nad Rýnem. Česká republika zároveň jedná o dalších krocích směřujících k realizaci národní mise v příštím roce. Ruská federální služba pro ochranu ústavních činitelů v posledních měsících výrazně zpřísnila ostrahu prezidenta Vladimira Putina vzhledem k tomu, že panují obavy z možného puče nebo atentátu provedeného s nasazením dronu. Vedení extraligového Brna představilo 10 nových tváří pro příští sezonu. Řada hokejistů v Kometě již působila. Na jih Moravy přichází také slovenský brankář Eugen.

0: ptáte se sportovní. Navíc došlo na cestě z centra k dopravní nehodě. Na dálnici D1 u Brna z Vyškova stojí za exitem 194 porouchané auto. Pomalý provoz je proto od 220. kilometru. A na Brněnsku v Drásově na Všechovické ulici srazilo osobní auto cyklistu. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě minutky po 17. už zase startujeme do další hodinky pondělního vysílání. Je to 4. májový den, no a něco vymyslíme. Říkám si, milé děti, že bychom se vás zeptali, proč je v zelenině a ovoci hodně vitamínů.
1: Protože vitamíny jsou zdraví a musí tam být.
0: No, jasně, no. Třeba se ještě objeví další chytristiky a názory. A myslím, že s holkama, klukama, se zlatíčkama to bude hodně magický. Zbyněk Kloucký, Krokodýl, dobré odpo.
2: Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Má dobrá ženo, bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Přijde host do restaurace a objednává si u vrchního. Prosím, dvě vajíčka, jedno natvrdo až do zelená, druhé napůl syrové, dva připálené tousty, rozteklé máslo a dva plátky slaniny, z jedné strany syrové a z druhé spálené. A k pití prosím slabou a studenou kávu. Omlouvám se, pane, ale to asi naši kuchaři nesvedou. Jak pak by ne? Včera se jim to podařilo.

0: Dneska odpoledne přeje krokodýl, pěkné pondělí k tomu a nádherné jaro taky, sluníčko, vitamíny, no všechno, co k tomu patří a taky zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A právě takhle na jaře 4. května, májový den, jsme se našich zlatíček, holek a kluků zeptali, proč je v zelenině a ovoci hodně vitamínů. Tak co vy na to?
2: Protože jsou zdraví.
3: A kyselí.
4: Protože aby jsme byli zdraví.
5: Protože aby jsme byli úplně celý zdraví a aby jsme měli hodně síly a mohli bychom sekat sekerou.
6: Protože aby jsme byli zdraví a měli jsme hodně síly a vydrželi jsme co nejdýl. Protože vitamíny jsou zdraví a musí tam být.
0: Jste zlatíčka, jste miláčci a tak přejeme krásný zdravý den.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na Rádiu Krokodýl.
7: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno. www.viarasalve.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
10: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
11: Jedovnice už se těší na Kilianger Camp. 9. a 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
14: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
15: Ano, slyšíte správně.
14: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
15: Žádné dlouhé čekání.
14: Profesionální montáž a rychlá realizace.
15: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
14: nebo telefon 724 100 122.
15: Klimatizace Břeclav.
14: Řeší proti letnímu horku.
1: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

Hezké pondělní odpoledne vám přeje Krokodýl, jsme vaše rádio. Bylo 17:30, venku nádherný letní podvečer, byť máme 4. máj v kalendáři, dneska Květoslav mimochodem. Za chvíli probereme novou aplikaci Rádia Krokodýl, která funguje opravdu všude po světě, však se nám taky z celého světa ozýváte a za chvíli taky Dua Lipa, teď Pokáč a Matfizák na disku. Tady Krokodýl, Zbyňa, dobré odpoledne.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: Jsme vaše rádio Pondělní krokodýl. Hezký den. Nádherný 4. květen přejeme. Informaci o tom, jestli Dua Lipa, která právě teď dohrává na rádiu Krokodýl, už má staženou aplikaci Rádia Krokodýl, tak tu informaci ještě nemám. Ale máme zprávy o tom, že vy už je opravdu, ty aplikace máte staženy ve vašich telefonech a píšete nám z celého světa, že jste na to roky a roky čekali, možná desetiletí, no tak je to tady. Ano, krokodýláci, stáhněte si naši mobilní aplikaci a poslouchejte Krokodýl kdykoliv a kdekoliv. No a taky díky aplikaci s námi můžete být i v kontaktu jednoduše, opravdu můžete nám poslat hlasovku, dát vědět, kde se co děje, nebo jak to třeba vypadá zrovna na silnici kolem vás a je to jenom jedno kliknutí, jak už jsme v tuto dobu a chvíli a v těchto letech zvyklí. Staňte se součástí vysílání, stahujte, poslouchejte, taky vyhrávejte a vyhrávat vám bude na telefonu Krokodýl www.krokodýl.cz a Krokodýl v 21. století.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodýl.cz. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
6: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Jíchou, Kristinou Danihelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
7: Haló, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžeme rozsvítit?
8: Je to tajný.
7: Takže,
8: pohraj jste. Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora, jama, já, taky.
7: Dobrý.
8: Jdeme.
7: Jedu.
8: Hořák, zapínám, krájím.
7: Šlehám,
8: sedím,
7: strouhám,
8: flambuju.
7: Hasím.
8: Slejvám, utírám, solím, pepřím.
7: Servíruju.
8: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
10: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histokap se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Více informací najdeš na automotodrombrno.com.
11: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na KBC Global Services.cz.
14: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
15: A

0: Hezké odpoledne a hezký pondělní podvečer. Zdraví vás Krokodýl, jsme vaše rádio, rádi vám hrajeme a blížíme se společně k 18. hodině. Dneska 4. května 2026 a máme připraveny další informace a zprávy. Míša už ví, co se děje.
1: Přeji vám pěkné pondělní odpoledne. EET se zřejmě od ledna vrátí. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A teď hudební podrobnosti. Ray, where is my husband? Máme starý dobrý London Beat. A můžem si dát i dobrý kafe s Lucí Bílou.
4: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Píte ho při hitech na rádiu Krokodýl, je přesně 18.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak co zítřejší úterý. Zataženo, večer, ale méně oblačnosti. Teploty zítra 12 až 25 odpoledne zase.
6: Partner pohodového počasí. Lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Sjezd sudeckých Němců, který se uskuteční na konci května v Brně, je podle Českého svazu bojovníků za svobodu pokusem o přepisování historie. Jeho zástupci to řekli na dnešní konferenci věnované květnovému povstání v roce 1945. Svaz neuznává pojem sudečtí Němci. Podle místopředsedy svazu Emila Kulfánka je vymyšlený. Situace se žloutenkou je na jihu Moravy podle hygieniků nadále nepříznivá. Za poslední měsíc se hepatitidou typu A nakazilo dalších 60 lidí. Oproti předchozím měsícům je to méně. Od začátku roku evidují hygienici v kraji 335 případů, což je téměř třetina případů z celého Česka. Hygienici stále apelují na dodržování preventivních opatření.

0: Nominaci na švédské hry nahradí zraněného Jaroslava Chmelaře. Útočník New York Rangers by ale neměl chybět v závěrečné nominaci na šampionát ve Švýcarsku.
1: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: A rychle za dopravou právě teď.
4: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně dejte pozor, momentálně na Drobného ulici ve směru z centra před odbočkou do Pionýrské. Došlo tam k dopravní nehodě, navíc v místě zúžení. Zdržíte se tam pár minut. Stále čekejte místy s popojížděním na dálnici D1 u Brna z Vyškova mezi 213. a 194. kilometrem. Dále od Brna do Prahy na 149. a 5. kilometru probíhá vyprošťování nákladňáku, zdržíte se tam pár minut. A mezi 141. a 119. kilometrem zpomalují hlavně kamiony, i tam je omezený provoz. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Ať už odpoledne, podvečera nebo večer, v tuto chvíli vám společnost dělá Krokodýl zhruba 3 minutky po 18. No a dneska v pondělí už jsou zase připraveny, tak jako vždycky. Hity, hit za hitem, jdeme na to, největší hudební výběr zase začíná a startuje. Ale mimochodem mě taky zaujala tahle informace, je pořádný horko všude, myšáci. Menší pole lákají méně hrabošů. Probereme to za chvíli, kde jde než na rádiu Krokodýl Zbyněk Loucký. Tak

0: Se s krokodýlem jsme vaše rádio, hezký jarní podvečer. No ale sucho jak v srpnu a to se líbí myšákům.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
0: Ale hlavně zajímavé je, že menší pole lákají méně hrabošů. Změna velikosti zemědělských polí může výrazně snížit počet hrabošů v celé krajině. Podle studie vědců úplně nové se nově narození hraboši usazují na velkých polích raději než na malých. Z velkých polí potom navíc méně jedinců migruje, což právě podporuje rychlé houstnutí jejich populace a vznik kalamit. Naopak menší plochy hraboši opouštějí častěji a nedochází tak k prudkému nárůstu. Vědci sledovali přes 200 polí, na kterých prováděli měření dvakrát ročně na jaře a na podzim. No a z nové vědecké práce vyplývá, že změna struktury polí může představovat jeden z dlouhodobě udržitelných nástrojů ochrany úrody. No a z našeho průzkumu zase vyplývá, že myšáků je málo tam, kde hraje a loví
1: krokodýl. Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
2: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou, vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
4: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
5: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Každý ráno, ale taky každý všední večer vám hraje Krokodýl a vždycky od 7 do 8 právě ve všední dny na rádiu Krokodýl hity na přání. Nejinak tomu bude dneska v pondělí, už se pomaličku těší a chystá Jirka Wiener. No ale v tuto chvíli přihodíme my nějakou melodii, za chvíli bude 6:30 a já se dívám, že je dneska v kalendáři Květoslav, kdybyste s ním třeba šli slavit, tady Zbyňa Krokodýl.

0: pořádně v těchto dnech spěte. Protože už se jenom čtyřikrát vyspíme, nabereme síly a vyrazíme na Majáles.
1: Brněnský Majáles s Rádiem Krokodýl.
0: Navíc budeme slavit 32. narozeniny Rádia Krokodýl. Spousta hvězd, hvězdný Majáles 2026, tak když hvězdný Majáles, máme pro vás něco VIP, VIP, dva zlaté Gold VIP vstupy a ještě k tomu vlastní krásnou, čistou, napucovanou soukromou WC budku Rádia Krokodýl. Co pro to musíte udělat? No, pište nám, co všechno jste ochotní pro výhru podstoupit. Čím víc crazy, tím líp ten váš nápad, který uděláte. No ale hlavně, co slíbíte, to budete muset taky splnit. Posílejte vaše tipy, co všechno opravdu chystáte na studio @krokodil.cz a buďte Gold VIP Majáles už za chvíli.
1: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
2: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
3: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
8: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl. Well,

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hezký pondělní večer vám přeje Krokodýl. Ani ne tak Františkovi jako Květoslavovi zahrajeme dneska večer ve vysílání Krokodýla. Blížíme se k 7. a už za chvíli startují hity na přání a chystá se Jirka Wiener. Ještě předtím taky informace, zprávy a vůbec to třeba jak zítra bude, ale za chvíli už hrajeme podle vás a startujeme.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Nicméně my ještě vybíráme třeba Dermot Kennedy Kiss Me. So kiss me the way that you would. Máme pro vás i Adele. Nemůžou chybět Černí anděle. Krokodýl je váš a těšte se na hit za hitem, ale hlavně vybíráte vy.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak pojďme na to zítřejší úterý. Zataženo už bude, večer ale méně oblačnosti, ale teploty stále vysoko. 12 ráno a odpoledne až 25 stupňů Celsia.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
7: Městská část Brno-Střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města. Součástí prací je vybudování nových cest, stromořadí s terasami nebo fontány. Předpokládané náklady přesahují 73 milionů korun. Konečná cena se však bude odvíjet od nabídek zhotovitelů. Vyškov se opakovaně potýká s vykrádáním kontejnerů na textil a následným nepořádkem v ulicích. Naposledy zůstal opravený zámek bez poškození jen 4 dny. Obce a města mají ze zákona povinnost třídění textilu zajistit. V praxi ale narážejí na neustálé poškozování sběrných nádob a náklady na úklid okolí. Lidé v Blansku mohou navrhovat menší projekty do participativního rozpočtu. Jde o jeho 8. ročník. Novinkou je, že návrhy na zlepšení veřejného prostranství bude posuzovat také městský architekt. Na uskutečnění vítězného návrhu pak bude stejně jako v předchozím ročníku 850 tisíc korun.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A ještě večerní doprava, Kubo.
8: Pěkný podvečer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Doprava vás zne momentálně v Brně před křižovatkou ulic Pionýrská a Sportovní. Probíhají tam práce na silnici. Silný provoz zůstává na příjezdu do Brna z Bratislavy po D2. Osobní auta se zdrží od 3. kilometru, kamiony ale zpomalují už u exitu 11 na Blučinu. A stále pozor na dálnici D1 z Brna do Prahy u exitu 119. Po odpoledním požáru auta tam zůstává omezený provoz, kolona má 6 km. Kamiony ale zpomalují už u Velkého Meziříčí. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Koptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Teď už čtvrté májové hity na přání s Jirkou Vínarem bylo 7. 603, 103, 103, užijte si toto, vám přeje Zbyněk Loucký. Naslyšenou, ahoj, hity na přání jsou tady.

0: Pravidelné krokodýlo. Hity na přání, začínáme.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Zbyňu střídá Jirka, no a taky vy, protože tohle je náš interaktivní pořad, můžete se s námi spojit. Hity na přání, celou hodinku hrajeme podle vás. Janča v někoho pozdraví z Řečkovic.
2: Ahoj.
0: Koho pozdravíme?
2: No tebe, hlavně Zbyňuška, Petulku.
0: Už ti to letí. Jančo, díky, že jsi s námi. Zdravíme Řečkovice a vy si pojďte taky zavolat. Jsme Krokodýl, jsem tady pro vás celou hodinku. Hity na přání, hity do auta, na cestu z práce, možná domů, anebo pokud jste nastoupili na noční, tak s námi vám to uteče. Jsme Krokodýl.

0: Michael Jackson je krokodýlo, vytek na přání z Řečkovic zeme na Brněnskou přehradu, přímo na Prígl. Kdo se nám hlásí? Haló?
1: Ahoj, dobrý večer všem, tady Tom Prígl. A já to teda zkrátím, je to něco není takový dlouhý, takže samozřejmě vám do rádia krokodýl, synům Honzíkovi Davidkovi, potom bych to chtěl bratrovi Danovi, Brambožíkovi, Petrovi Policajtovi a Krkovičkům. To stačí takhle. No. A samozřejmě vám do rádia krokodýl a Peťovi Holíkovi, to je jaký jasný.
0: My moc děkujeme. Díky, že posloucháš přímo i na Brněnské přehradě a vy si zavolíte taky krokodýla. Ty jsme tady pro vás. Hit je třeba i do auta. 603 103 103 krokodýl.

0: tady jsou i ty napřání. Teď máme posluchače z Brna, ale který poslouchá v Dačicích. I tam vyladíte krokodýla. Kdo se dovolal? Ahoj.
1: Ahoj, tady Filip.
0: Filipe, Filipe, zdravíme do Dačic. Jak se tam máte?
1: Máme se krásně, krásné počasí, hezké výhledy.
0: Co si pustíme, pro koho?
1: Michal Hruza a posílám to všem svým kámošům a domů do Brna.
0: Už to letí. Mějte se krásně, zdravíme Dačice. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A vy si zavolíte taky do krokodýla. Tady jsou hity na přání. Já jsem Jirka. Ptám se, co vám pustíme, co to bude. Volejte, vybírejte, Michal Hruza.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Michal Hruza, Zakázané uvolnění, hrajeme podle vás, jsme Krokodýl. Pěkný večer, Brno, Jižní Moravo. Kdo pak se dovolal? Halo?
1: Tomáš Werner, ahoj Jiří.
0: Ahoj Tome, tak jak se dneska máš?
1: Mám se výborně. Dneska jsem v práci zkusil naladit krokodýla.
0: No tak to jsme rádi. Komu zahraješ, pro koho to bude?
1: Pro všechny krokodýláky.
0: A ještě nám prozrať, co vybíráš?
1: Something cruel, it just died in your arms.
0: Moc děkujeme za výběr a zdravíme do Černé Hory, Tome. Ahoj.
1: A díky, Jiří. Ahoj.
0: Zavolejte si 603 103 103 Krokodýl. Jsme tady pro vás.

0: Cutting Crew, kroku díl, hity na přání. Teď nám volá Markétka, ahoj z Brna, čau.
1: Ahoj.
0: Tak to je tuším Bystrc, že jo?
1: Jo, Bystrc.
0: Tak komu zahraješ? Provídej, pro koho to bude?
1: Tak bude to pro všechny, kdo poslouchají, pro prostě a hlavně pro mamku, která tu písničku moc ráda.
0: Dobře. Alphaville, Eva Max, David Guetta. Zdravíme Markét a vyvolejte studio 603 103 103. Krokodýla právě teď.

0: David Guetta, Favela, Ivan Max, Krokodýl, hrajeme podle vás. Pěkný večer, Brno, Jižní Morava. Kdo pak se dovolal? Halo? Halo, halo, slyšíme se?
1: Dobrý večer, Helena.
0: Ahoj, Helenko, odkud nám voláš?
1: Volám z Brna, z Králové pole.
0: Komu zahraješ? Pro koho to bude?
1: Já bych chtěla zahrát pro mojho syna, jeho priateľku, který se ještě teraz momentálně učit. Mm-hmm. Pro mojho priateľa Gabriela. Mm-hmm. A pro vás. A všichni poslouchaj.
0: Moc děkujeme. Tak zdravíme, díky, že jste s námi. Takhle s Krokodýlem, jo, na večer.
1: Děkuji,
0: máte sadový. Ahoj. Do Podovy, Krokodýl, hity na přání. Volejte, Jirka s vámi, 603 103 103.

0: Jennifer Lopez na Krokodýlo. Hity na přání. Děláme vám radost? Vy voláte a my podle vás hrajeme. Kdo pak se dovolal? Halo, Krokodýl?
1: Dobrý den, tady Ondra.
0: Ahoj Ondro, odkud nám voláš?
1: Ze Žďáru na Sázou.
0: Zdravíme do Žďáru na Vysočinu. Koho pozdravíme, pro koho to bude?
1: Všechny posluchače, samozřejmě vás a moji rodinu.
0: No tak jo, máš to mít. Zdravíme do Žďáru, přímo na 96 FM. Měj se krásně, ahoj. Čau. 603 103 103 Krokodýl. Hity třeba i na cestu domů. Z práce vám hrajeme.

0: Imagine Dragons Believer, taky zdravíme do Obřan Jaru, který pravidelně pořádá obřanský cross. Tak zdravíme.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A teď už zdravíme Alex Hodonína, která se nám ozvala. Zdravíme Hodonín, ahoj Alex.
2: Čau. No zdravím Brno, Brňáky, hlavně tebe.
0: No díky. Tak jdeme si zahrát, povídej, co to bude, pro koho?
2: Chtěla bych Chaos. Protože mě ta písnička
0: dost tempo Chaos máha. Hrál, takže
2: je, pardon, Hrobaře? Ano, ne. Ano, promiň, Hrobaře. Protože já teď poslouchám rádio na každé noční, nám to tam jede 24 hodin, vlastně u nás. A já když tam jsem nocí sama a mám takové různé ty své úkony, tak se ti přiznám, že když tam umývám zem a poslouchám vypalovačky z krokodýla, tak mi to dodává energii a mě se líp pracuje.
0: No to jsme rádi.
2: Takže vždycky čekám, co bude dalšího, jo, protože mě to třeba zrychlí tempo a je to takové super.
0: No tak to jsme rádi. Tak zdravíme na všechny čerpací stanice, speciálně na tu tvoji, jo?
2: Může být.
0: A premiér Hrobař, tak Alex, díky za zavolání. Ahoj.
2: Měj se hezky, děkuju. Ahoj.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Tady je Krokodýl, tohle jsou hity na přání. Hrajeme podle vás, tak Pavel nás pozdraví z Velkého Meziříčí. Pavle, zdravíme.
1: Z pečovatelského ústavu, kam bych hodně rád zahrál děvčatům, který dneska slouží, který okolo nás tady poskakují. A tam bych chtěl zahrát Marcelce, Martině a Duzance samozřejmě, který s kterýma jsem prožil po telefonu celý víkend. A potom mým pěti vnoučkům a jedný pravnučce a mým synovi Filipově a jeho přítelkyni Míši. Díky moc a zdravím celý Brno a všechny andělky, kteří
0: my taky.
1: Velkým Meziříčím a nad sezónem. Díky moc.
0: Díky moc, Pavle, zdravíme. Jsme Krokodýl, jsme tady s vámi. Tady je vaše rádio. Hity na přání a právě teď Janek Ledecký.

0: Krokodýl je Many, no a teď už míříme do Líčně. Kdo pak se dovolal? Krokodýl, halo?
1: Já vás zdravím, tak Michal Bajkero, tady jeho táta, zastoupení.
0: Zdravím tě moc. Komu zahraješ?
1: Tada, Honzi tam je na Stožárek, jak to opravuje kojáli bezvadně. A všichni vás zdravím.
0: My tebe taky, tak zdravíme jenom Bajkerose, i tebe, ženu, na krokodýlo, vítek na přání, pěkný večer.
2: Je jaro, mějte se rádi. Novinka Rádia Krokodýl, Taylor Swift, Opelite.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Haló, jsme tu všichni.
2: Já nic nevidím.
1: Nemůžeme rozsvítit?
3: Je to tajný.
1: Takže, pohraj jste.
2: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
3: Hora, Jamaja, taky.
1: Dobrý.
2: Jdeme.
3: Jedu.
2: Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám, cedím.
2: Strouhám.
4: Flambuju.
1: Hasím.
2: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
1: Servíruju.
2: To bude legendární hostina.
4: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
5: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, voňavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
8: Dnes ráno začala reklamační oprava silnice 52 u Pasohlávek v úseku od Aqualandu Moravia po začátek mostu přes vodní nádrž Nové Mlýny. Provoz je veden kyvadlově a řízen semafory. Práce by neměly trvat déle než jeden týden. Kvůli zhoršujícímu se nepořádku v okolí kontejnerů na odpad začne Znojmo instalovat fotopasti. U vybraných stanovišť město postupně umísťuje i kamery. Podle starosty Františka Koudely sice město cestou represí jít nechce, ale pokud se stav bude zhoršovat, je vedení odhodlané sáhnout i k tvrdším opatřením. Zoo Hodonín má nový přírůstek. Narodil se tam sameček přímorožce arabského. Přímorožci arabští byli ve volné přírodě vyhubeni. Do rezervací se vracejí díky chovům v zoologických zahradách. Hodonínská zoo je chová jako jediná v Česku.
7: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl.
9: Je dobré mít své jistoty.
7: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Městská část Brno-Střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města. Součástí prací je vybudování nových cest, stromořadí s terasami nebo fontány. Předpokládané náklady přesahují 73 milionů korun. Konečná cena se však bude odvíjet od nabídek zhotovitelů. Vyškov se opakovaně potýká s vykrádáním kontejnerů na textil a následným nepořádkem v ulicích. Naposledy zůstal opravený zámek bez poškození jen 4 dny. Obce a města mají ze zákona povinnost třídění textilu zajistit. V praxi ale narážejí na neustálé poškozování sběrných nádob a náklady na úklid okolí. Lidé v Blansku mohou navrhovat menší projekty do participativního rozpočtu. Jde o jeho 8. ročník. Novinkou je, že návrhy na zlepšení veřejného prostranství bude posuzovat také městský architekt. Na uskutečnění vítězného návrhu pak bude stejně jako v předchozím ročníku 850 000 korun.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

Pondělní krokodýlí plíšek se nám krásně rozjíždí. S vámi ve vysílání už je Jarek Hemala. Pohodu přeji, dobrou náladu. Hezky jsme odstartovali 19. pracovní týden. První den tohoto týdne máme pracovní pomalu jistě za sebou, před sebou, ale krokodýlí plíšek plný skvělých hitů.

s krokodýlem do pelíšku. Why'd you grease the lightning?

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Don't worry, be happy. Dneska si užíváme skvělý svátek práce, díky tomu spousty z vás doma volno a třeba jste slavili i nějaké hezké narozeniny či výročí, tak my vám přejeme jen to nej a z krokodýla posíláme další hit.

0: mít spolehlivého přítele.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hity Krokodýla návalí dál, Jarek přeje hezký poslech, vyrážíme směr Svitavy, tam nás ladíte a posloucháte, tak zdravíme do pracovního procesu, Svitavy ladí na 96,3 FM, tak hezký poslech a krásnou noc.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na Krokodýlu vyrážíme tady kousek na Špilberkano. Právě dneska v roce 1841 loupežník Babinský byl odsouzen k 20 letům žaláře za 4 loupežné vraždy a 7 loupeží. Trest si právě odpykal v Brně na Špilberku. No, tak kdybyste byli naposledy tam podívat, projděte si to, je to pohoda, krása, historie, kouknete do dály, užijte si to a užijte si tam třeba v naší mobilní aplikaci další hity.

Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J. Hart. Pride.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Další ty jsou připravené pro vás ve vysílání Krokodýla. Jarek přeje krásný poslech, hezkou noc. No a dnes máme Mezinárodní den hvězdných válek. Jinak také v rámci OSN Den proti šikaně. Jenom abyste viděli, čím zajímavý ten dnešní den byl a je. Teď ale přání krásné noci a užijte si čtvrtou

Pondělní krokodýlí líp pelíšek stále ladíte, Jarek přeje hezký poslech. Nezapomeňte, že ladit vysílání krokodýla můžete i v naší nové aplikaci. Stahujte a pěkně nás poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. www.krokodil.cz, tam najdete podrobné info a buďte stále na příjmu krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Menší pole mohou snížit počet hrabošů v krajině i škody na úrodě. A to byla dobrá věc a právě na to koukneme u nás ve vysílání Krokodýla. Redukce velikosti zemědělských ploch může podle vědců výrazně snížit počet hrabošů i v krajině, tím i zmenšit škody, které tito hlodavci způsobují zemědělcům. Menší plochy jsou totiž pro hraboše méně atraktivní. Pozitivní efekt takových ploch je, nebo se projevuje v celé zemědělské krajině. Menší pole mohou snížit škody na úrodě i četnost zásahů, včetně použití jedu určený k hubení hrabošů, vyplývá to ze studie. Tak, uvidíme, jestli to pomůže. Doufám, že ano. Teď už jdeme za dalšími hity. Všechny zemědělce zdravíme, pohodu přejeme a užívejte. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Na ledně krokodýla si budeme užívat skvělé hity. Za chvíli jsou tu pro vás, teď jsou ale pro vás připravené bleskové reakce našich nejmenších posluchačů. V jedné z brněnských školek jsme se ptali, Zlatíček, kdo je to Fiflena?
1: Fiflen to je takový chlap, který nerozumí otázka. To je taková stará paní, která se pořád maluje, říká někomu, ať jí to rychle donese a je na něho zlá. Může to být jméno. Fiflena je taková holka, která si vždycky maluje a taky se obléká.
0: Kdo je to Fiflena? Co myslíme? Tak naši nejmenší odpovídali, my děkujeme a teď už míříme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje krásný poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
1: Rádio Krokodýl.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.